0: paráda, já vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
7: Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
13: Kudy?
12: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
14: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
15: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pošlu.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Česká, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
11: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
10: No jako já.
11: Oční klinika Oftal.
10: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
12: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
15: Od výkopu až po klíč. Co to je?
16: To je Stalpe.
15: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silněji. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.

0: Hit Radio City Brno. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Dobrý plot vám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
6: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
3: A právě tady vzniká Brno 1.
6: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
3: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
6: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
3: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
6: Více na www.brno1.cz.
3: Bydlení na plný plyn.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
13: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
12: Hotel Pegas.cz.

0: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
1: A právě tady vzniká Brno 1.
0: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
1: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
0: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
1: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
0: Více na www.brno1.cz.
1: Bydlení na plný plyn.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1 procentní bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiago Deni ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci. Za níž dal už 91 gólů. Přičemž se Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Přívětická ulice ve Znojmě za krátkou dobu už po druhé místem vážné dopravní nehody. Nedávno tady přišla o život motocyklistka, které nedal přednost řidič osobního auta. Tentokrát došlo na přechodu ke střetu seniorky s autem. Záchranáři převezli ženu k vyloučení vážnějších zranění do znojemské nemocnice. V Brně a na jihu Moravy nás čeká oblačné ráno a postupně stále víc sluníčka. Teploměr ukáže až 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
10: Snídaně šampionů. A my vám přejeme krásné středeční ráno. Posloucháte Snídaní šampionů Hit Rádio, 6 hodin, 3 minuty. Jsem tady já, Michal, ahoj, a taky Filip, čau.
13: Ahoj.
10: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda. Nicméně, kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč s námi být. I mediční snídaně, hezké ráno.
12: Hit Rádio City Brno,

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čověče, nevím, jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez. Mně se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší, ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako, jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně nějako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No, tak
1: to
0: ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout zase.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
1: je to
0: bych
1: tak,
0: se říct.
1: Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás sledíte, jestli to máte stejně a kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap, jo. Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně, kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin, 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili. Tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jednou odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím vstávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3:59.
1: Nikola Plzeň, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4:30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno šampioni.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady, poslední metry kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kdy nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. Zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy, kdo nás posloucháte, tak třeba teď jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, jak tam jako stojí, teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mě to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mě to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Rádiu, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přihodíme ji dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypadal.

0: Raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz. U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Brněnsku na výjezdu z Neslovic na Ivančice se střetlo osobní auto se zvěří, dejte pozor. No a na silnici 54 u obce Dražůvky na Hodonínsku se stala nehoda se zvěří na vozovce, je tam sražená srna, moc to tam nehoňte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. S vámi Michal a Filip. A Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. To video náhodný řidič ze svého auta se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu Emu to je teda ale obrovský zvíře.
3: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela spoza brány taky alpaka. Jo, a ona mi tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
2: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kilo může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
3: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice. Dalo by se říct.
2: Takový pštrosík větší.
3: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6.34, hezké ráno.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se ho ptám znova, jakože cože? A říká mi o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů. Oni se ho mají vytáhnou z terárka, dává storyčka na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jít do autorizovaného servisu, dával z toho storyčka na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storyčkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A mám opravdu, tam ten had koukal z toho, z podvolantu, vlastně z té části, to už ho vyndávali,
1: navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě a opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No ale teďka mi řekni, tak oni s tím jeli teda do autorizovaného servisu a tak ten had asi není rovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had?
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Je takhle, do palubky zapadla kreditka, jo, já jim měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem.
1: Pořád tam je, takže mě platíš autem, že...
0: Pořád tam je, já
1: třeba
0: říkám,
1: v Mekáči přiložej terminál k autu, prostě.
0: No jasně, doma do Teska jedu, ke kase, že vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo, teda, co vám kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadlo vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco zapadne do palubky, blbý, ale když něco zapadne do středového tunelu, taky blbý, protože ten, co schvátí, už nenavrátí, ale nějak se to jako třeba ještě, je tam šance. Tak nám dejte vědět 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme rádi. Nebo nám to pinkněte SMS-kou, vrátíme se k tomu a hledáme ty nejbizarnější příběhy, co vám kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Sleva 20%.
6: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
5: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Tati,
8: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
14: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
20: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme a pozor, v části obce Hostěrádky ve Vranovské Psi na Znojemsku je tam uzavřena místní komunikace z důvodu opravy povrchu vozovky. No a na D1 mezi 212. a 214. kilometrem směrem od Brna na Vyškov bude v pravém pruhu probíhat práce údržby.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

i to, co ani nečeká.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Tohle je středeční rádio, dobré ráno. Mince, klíče, hranolky, naušnice, takhle mezi sedačkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. A Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známého, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: zimoutek.
1: Vydali mu hada, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No, ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simča píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kam jinam, než do vzduchotechniky. Takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky negramotky, no a simkarta spadla. Za boha se mi nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když jsem ji hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, Nena. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom užovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem a na vzduch se schovala užovka. V okamžiku, kdy jsme nadzvedli čerpadlo, tak se užovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo, nenašli jsme ji. Skončilo to tak, že jsme nedávno prodávali auto a nevíme, jestli náhodou někde v tom autě ten nový majitel nenajde suchou užovku.
1: Tak ještě, že suchou.
0: Ještě, že suchou. Tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, to nás pobavilo. Takhle, pojďme si říct, že některé věci v autě prostě nestratíte. Oni jen změní majitele. Za chvíli 7 hodin a zprávy s Filipem.
3: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: zeď. Tweet.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: pozvánka.
1: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Následně středeční ráno, minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Začala obnova brněnského parku Danuše Musikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zelení, galerijní stezku nebo vodní prvek. První fáze potrvá zhruba do jara. Začátek druhé etapy se bude odvíjet od projektu podzemních garáží a rekonstrukce budovy Typos. Náklady se vyšplhají na skoro 60 milionů korun. Ráno oblačné a postupně stále víc sluníčka. Taková je středa v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 24 stupňů celé. Z Brna Jitka Valášková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio. Největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v tabu.
6: Hit Rádio. Snídaně šampionů.
4: 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
7: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
4: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
7: To je posun tady
4: ty
7: stejně,
4: technologie,
7: hele.
4: Ty technologie, tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I, tím začíná další hodina, tak dobré ráno, šampioni.
2: Hit Radio

0: Guetta, tedy Swims, taky Tones and I. Tohle je Hit Radio. A Gone, Gone, Gone. Krásné ráno v 7 hodin 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu, mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli, dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo? Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, který mi nabídli, postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl, prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska, kolem 2 000 000, a možná se ptáte, nechal sis ty pako aspoň jeden?
0: Nenechal.
1: Ne. Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda zase jako pro mě, samozřejmě,
0: jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká, hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká, hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0.5, prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal
0: se. On se má dobře. Nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás do nás ladíte 7 hodin 12 minut. Krásné ráno z Hit Rádia.

0: čtvrt na 8. 4 minuty k tomu, tohle je středeční rádio snídaně šampionů. ChatGPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu, napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale kdo jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno.
1: Jo.
0: Viděl jsi?
1: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelný žlutý tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo? Je tam sériový číslo tiskárny, datum, čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti.
0: Asi. Já když jsem to četl, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám,

0: není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění. Michal Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
1: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
17: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
18: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, nám hlásíte bouračku s lesní zvěří na Brněnsku na výjezdu z Neslovic. Na Ivančice se střetlo osobní auto se zvěří, dejte pozor. No a na Znojemsku v Milíčově.

0: Tohle jsou hity Niko Santos, Human Being, 7.31. Dáváte si středeční hit rádio Snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíme, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67-letý Buzz Eckers z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píše jí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v uvozovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlíně vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přistihli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 tisíc korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Prostě chtěl si to zkusit,
0: no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete. Tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval,
2: to je ujel
0: třeba metr a konec.
2: To je trapas, bohužel.
0: Pane bože. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Live. Tohle je Hit Radio v 7.35. Dobré ráno, šampioni. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a

0: e-shopu Audiotheka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
1: Ahoj.
0: Taky ahoj. Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
2: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
2: Jo.
0: No tak jdeme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které tři věci můžete najít v čekárně u lékaře?
2: Léky, lékařku a
0: časopisy ne, třeba taky.
2: To taky.
0: No taky, pojďme dál.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
2: 4.
0: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
2: 0.
0: Mhm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
2: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
2: Uši.
0: A smysl?
2: Sluch.
0: No jasně. Ale Áňa to zachránila. Rodinko, vy jste parádní. Tak je to
1: no,
0: vaše?
1: Ani mě nepotřebovali.
0: Přesně. Táta jenom řídil. Táta to jenom řídil, jo? A děti odpovídali.
1: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte? Jedete do školy nebo do školky?
2: Do školy.
0: No jo, ježiš, pardon. To jsem taky mohl poznat, že jo.
2: Třetí třída a tak dál druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
2: Jo.
0: Fakt?
2: Jo.
0: Tak jo, tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž. Voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se, lidi, ahoj.
2: Ahoj.
1: Děkujem.
0: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy We Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak se to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Base Pursuits, taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: máte nově BPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuchyni. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Tweet, tweet.

0: moderná zeď. Pipit!
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
6: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
8: No, pneumatiku.
7: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
8: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
9: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na D1 na 272. kilometru ve směru na Brno. Je neprůjezdný exit Říkovice z důvodu prací na silnici. No a na D1 zůstáváme mezi 224. až 230. kilometrem směrem z Brna na Kroměříž. Budou na krajnici probíhat práce na vozovce.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
16: Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přej. Jeden veselý.

0: Promovém plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné středeční ráno, 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Řada českých měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech. Některé radnice proto nabízejí náborové příspěvky, které dosahují až 100 000 korun. Například v Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 000ový bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákaly nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachiho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Přívětická ulice ve Znojmě za krátkou dobu už po druhé místem vážné dopravní nehody. Nedávno tady přišla o život motocyklistka, které nedal přednost řidič osobního auta. Tentokrát došlo na přechodu ke střetu seniorky s autem. Záchranáři převezli ženu k vyloučení vážnějších zranění do znojemské nemocnice. Brně a na jihu Moravy nás čeká oblačné ráno a postupně stále více sluníčka. Teploměr ukáže až 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
10: Dvě minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před dvěma měsíci stála před 70 tisíci lidmi na Letné a to bude Marek Ztracený, tak už za malou chvíli počkejte na to.
8: Hit Radio City Brno.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: minut po 8 ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, obuj si mé boty, a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho. A já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry. A ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumovu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu. Jak tam přijdu na to pódium a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak. A nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci a musím říct, že to vypadá fakt dobře a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, jsem úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, a jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo?
2: Já to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když krám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná hostma, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Yeah. To bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny. To no a hezčí. Ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se tě zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mého života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plnej a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský pláni, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo?
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie. A teď doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem špatně, zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil naobědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám sakra, ani naobědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehký mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na Letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no, jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od Nedvědy po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já jsem myslel, jestli jsi nepustil sebe, že by si řekl, že by si to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže když se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: To se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam máno 70 000 rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější? Úplně to, ta topka.
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži a přesto, že jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, jsme si spolu zahráli. Ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což měl být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít. Tak já jsem tam běhnul a to piano tam nebylo.
0: Co se děje v tu chvíli
1: tady? Já jsem myslel, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jet prostě a otočil se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo z prostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečil.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal? Vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že ale Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert, mm-hmm. ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů. Pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal mm-hmm. hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční Sídraní šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů na Hit Radio. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o 2 měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze Železné Rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro tisíc lidí, takže vlastně všech dohromady má desetinu jedné Letné. Takže vlastně taková trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po ty letenský pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jiného. Mm-hmm. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tu myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt po republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda. Takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Opiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě, bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budu do toho hrát ty písničky a místo světelný show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná Ruda obyvatel? Ani 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: 1500, takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se tak říct, ale Železná Ruda je turistický město, jasně, takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná Ruda mimochodem moc hezký město, hrozně se dalo dohromady. Aha. A hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost. Už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážeš u sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande, první s holkama, a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné Rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tím způsobem, že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně, a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festiák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude tisícovka, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak jsi trošku oblečený tím pódiem a tím všema efektem a tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timecodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde i jako nějaký striptýz? Je to
1: striptýz? To se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to rád zazpomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95. Posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi. Hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno. A jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu. Tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.

0: všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do Velneska. Wellnesskurim.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
16: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Knínicemi se srazila dvě osobní auta se Srnou, vozovka je průjezdná Kyvadlově. No a na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 4. kilometru po nájezd na D1.
18: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
19: Hit Radio City Brno.

0: 8.34, ladíte středeční hitrádio, tohle je Welshly Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dva měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca tisíc lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel vykajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já to vlastně ještě nechci říct. Teď jsem to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Málem jsme měli podpultovou informaci.
1: Tepla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho poderovat a věnovat mu dvě vstupenky ještě vlastně před předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: to vlastně
0: horký zboží.
1: Úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady pět telefonních čísel.
1: A mám vybrat jedno,
0: číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej,
0: já to vyskazím. Počkej, telefon.
1: Trojku.
0: 1 až 5. Tak.
1: Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů.
2: Yeah.
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj.
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Tak. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli a strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost. A odkud jste?

0: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
0: To je denkačka, co byste pro to neudělali?
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdravuji ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
0: Je, paráda, tak to už se těšíme.
1: No tak skvělý, vidíš
2: Lukáši, to. Vidíš, vyšlo to, dvě stupenky jsou tvoje a uvidíš se s Markem na Vysočině. Pardon, tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a vidíš se krásně, hezký ráno.
1: Ahoj.
0: Díky.
2: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za stupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska vše z večer je to vaše, přijďte.
2: Takže MarekStracený.cz.
1: Ano.
2: Ano. Tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

0: plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
13: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Tohle je Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku. A říká se tomu Cuffin Season. Prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru. Ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn. A je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění. Jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovně ambiciózní. A v listopadu jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo? Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, zítra rádia.

0: Start 8.57, tohle je poslední song středeční snídaně šampionů. Byli jsme spolu od 6 do 9 a budeme se těšit zítra. Dneska jsme tu měli návštěvu, po 8. dorazil Marek Ztracený, tak pokud byste si chtěli celý rozhovor dát zpětně, můžete během dne na Spotify, hledejte podcast Snídaní šampionů, případně na webu hitradio.cz, kde se dozvíte něco o jeho chystaných koncertech na Šumavě. Mimochodem, vstupenky jdou do předprodeje už dnes večer, tak si můžete nějaké své ulovit.
1: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Hezkou středu vám přeju a jak bylo řečeno, zítra v 6.00 tady. Tak ahoj šampioni.
2: Výjimečná snídaně šampionu s Markem Ztraceným je za námi a před námi dopoledne na Hit Radio City Brno. Zdraví vás Ondra Blaho a rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme na křižovatce ulic Veslařská a Kníničská, tady dávejte pozor na porouchaný kamion, počítejte se zdržením, D1 180. km ve směru na Brno, stejný problém, porouchaný kamion na Krajnici. No a mezi Chudčicemi a Moravskými Kninicemi se srazila dvě auta a ještě k tomu srna. Vozovka je průjezdná kyvadlově, tak buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte textovkou nebo hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bydlení se nám opět prodražuje. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do práce zapojí, ví mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
10: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
9: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. No a čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli. prohráli i čtvrté utkání skupiny A 3 Ligy národů. Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
2: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 12 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají na 21 až 24 stupňů. No a zatímco teď je ještě relativně velká oblačnost, tak v průběhu odpoledne by mělo být polojasno, no a večer i skoro jasno.
3: Hit Radio City.
2: No a jasno je i v tom, kdo odstartuje 9 hodinu dopolední. Erik Pritz, DJO a taky Avril.

0: pozitivka. Každý den něco, co potěší.
1: No a klidně můžeme brát pozitivně i Avril a její What the Hell, která odstartovala dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno, a pokračujeme pozitivní zprávou. Protože park Danuše Muzikářové se obnoví, a to opravdu rozsáhle. Možná je ale asi na místě vysvětlit, kde je park Danuše Muzikářové a hlavně, kdo byla Danuše Muzikářová. Tím začnu. Byla to oběť komunistického režimu, byla zastřelena během protikomunistických demonstrací při prvním výročí sovětské okupace a její park je mezi Janáčkovým divadlem a bývalým Karibikem, když jste chodili ze zadu. Pamatujete si. Tak co to vlastně přinese? Práce proběhnou ve dvou etapách, ta první se odstartovala včera a obě etapy přinesou nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku i vodní prvek. První etapa zahrnuje část parku blíže k Moravskému náměstí a potrvá zhruba do jara příštího roku. Začátek druhé etapy se pak bude odvíjet od projektu podzemních garáží i rekonstrukce budovy Typos, které plánuje soukromý investor. No a ta druhá část počítá s novou piazetou, vodními kaskádami, stromořadím a místy k posezení. Brno je mistrem ve vizualizacích a v maketách, takže když si zadáte do Google park Danuše Muzikářové, tak určitě najdete vizualizace, jak to bude vypadat, a je to moc pěkný a za mě dobrý.

0: myslím si, že tyhle slova můžeme Dermotovi Kennedymu úplně klidně podepsat, protože ty lepší dny skutečně přichází. Máme středeční dopoledne, zítra už je čtvrtek, pátek za dveřmi, no a s ním samozřejmě i víkend. A tak se nemůžu nezeptat, už máte plány na víkend? Ne? A nechcete náhodou poradit? Jo, no tak dobře. Budu mít pro vás už za malou chvíli hned tři tipy na to, kam o víkendu vyrazit. No a přidám k ním taky skvělou muziku, ať už to bude David Guetta nebo Eva Farná s Mirajem.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Paráda! Já vidím!
3: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Máme ji!
6: Naši novou akuvrtačku.
5: Jen za 799 korun.
6: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
6: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nrhncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr Brno CZ.
10: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
17: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
18: No, pneumatiku.
17: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
18: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
19: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
20: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20%

0: vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
1: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

4 minutky po půl desáté přicházím v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno s tím, co jsem slíbil. Tedy hned 3 tipy na to, kam o víkendu vyrazit, a protože během tohoto víkendu proběhne nejoblíbenější běžecký závod okolo Brněnské přehrady, tedy okolo Príglu, tak vás chci pozvat, abyste se na to přišli podívat, protože startovné už je vyprodané, ale ještě hledají dobrovolníky, takže pokud byste nechtěli jenom tak nečinně přihlížet, ale chtěli byste se i zapojit, tak se podívejte na okoloprýglu.cz a tam se určitě dozvíte více informací. Pokud máte rádi pohádky Zdeňka Trošky, vyražte na probíhající výstavu v Letohrádku Brno, tady na Veletržní ulici, je to moc hezký, no a taky zvu na festival brněnských nezávislých divadel brněnskadivadla.cz/festival, tam se dozvíte víc, protože je to oslava různorodosti brněnských nezávislých profesionálních divadel. Divadlo DIP, divadlo 3+KK, divadlo Feste a tak dále nabízí taky spoustu krásných představení. Tak se mrkněte, ještě jednou připomínám, brněnskadivadla.cz/festival a vyražte.

0: Za 3 minutky odbije 9:45. Ladíte středeční dopoledne na Hit Radio City Brno. A protože máme pořád nádherné počasí a nejinak tomu bude taky odpoledne, tak si říkám, proč si neprodloužit to babí léto taky muzikou. A tak vám nabídnu hned 2 letní pecky. Calvin Harris a Summer. A Léto s tebou, ne od Jirky Schellingera, ale od Sofiana Mejmedze. Výborná záležitost, která se dostala do playlistu Hit Radia City Brno v závěru 9. hodiny dopolední, tak si na ní určitě počkejte.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.

0: 21. Tweet, tweet!
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Myslím, že Jirka Schellinger by měl asi radost, kdyby tuhle verzi Léta s tebou slyšel. Sofian Mečmeč udělal tu nejhezčí tečku za 9. hodinou dopolední a teď jdeme opět na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Přátelé, až na to, že je Mordor okolo brněnského výstaviště kvůli právě zahájenému mezinárodnímu strojírenskému veletrhu, tak to vypadá, že aktuálně nemáme žádné zásadní problémy, dopravní nehody a komplikace, které by nás mohly zdržet při cestě do práce nebo kamkoliv jinam. Tak ať to tak i vydrží. Vaše dopravní info klidně posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Komerzbanka.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kandidáti na senátory i zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení nebo odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Knihovny lákají návštěvníky na podzimní program. Například v Jihlavě během října připravují hned několik zajímavých akcí. Na co se návštěvníci můžou těšit, říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
9: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti i výstava fotografií.
8: Mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička nebo také tvoření. Američanka Krista Pájková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pájkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. No a hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, poté co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux.
10: Taranní oblačnost už se protrhává a slunko se zpoza mraků dere, seč musí li stačí. Aktuální teploty nejenom v Brně, ale na celé Jižní Moravě už jsou okolo 15 stupňů, odpolední maxima vyšplhají na 24, no a odpoledne a večer bude skoro jasno, nebo dokonce jasno.
6: Hit Radio City Brno.
10: My pokračujeme v krasojízdě, 2:10, pouští Miley Cyrus, Linkiny a zazní taky můj milovaný Moby.

Nadčasová záležitosť. Why does my heart feel so bad? Od Mobyho. 3 minutky před čtvrt na 11 v dopoledním vysílání na Hit Radio City Brno. No ale od této melancholické písně pojďme k něčemu veselejšímu, protože brněnská doprava je hodně veselá, co si budeme povídat, zvlášť okolo Vídeňské, Poříčí, potom v návaznosti na Bauerovu a tak dále a tak dále. Každý, kdo tam tudy jezdí, tak mi dá za pravdu, že to je fakt Mordor. A tak není divu, že někdo zazmatkuje, a to dokonce takovým způsobem, jako se stalo včera, kdy bylo auto v kolejišti na zastávce Vsetínská. Linky 7 a 8 byly ve směru do Bohunic odkloněny přes Vídeňskou. V opačném směru se jezdilo bez omezení, ale já si pak dokážu představit, co se honilo hlavou řidiči a nebo řidičce, když se zasekla na kolejích a za autem byly asi 4 šaliny. Zkrátka dobře, jak už psal někdo v komentářích a to mě hodně pobavilo, co dělá, teď mohl jít až do Bohunic a vyhnul by se úplně bez problému zácpě. Ano, ale prosím, vy ostatní si z toho fakt příklad neberte. Ať alespoň ty šaliny jezdí na čas.

0: Becky Hill Galantis. Run 7 minut před 10:30. No a pravidelný posluchač Hitrádia City Brno moc dobře ví, co bude následovat a taky ví, o kolik poukázek budeme dneska hrát. A pokud nevíte, no tak zas tak pravidelní posluchači nejste a měli byste s tím něco udělat. Připomenu, za malou chvíli nás čeká soutěž Nevaříme, posloucháme a protože to včera nevyšlo, dneska tady máme hned 2 5 kila. Tak zvedejte telefony, dovolat.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberg na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
12: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
13: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem.

0: Čtečka, AZ Papír, CZ.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
8: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: nevaříme, posloucháme.
1: Zvyk je železná košile a tak soutěž Nevaříme, posloucháme nemůžeme začít jinak než pohledem do meníčka restaurace Olymp na Durďákově 46. Dneska máme středu 7. Smažený květáček s vařenýma bramborama, hovězí guláš s bramborákama, cézar salát nebo týdenní speciál řízečky z vepřové panenky. Máte z čeho vybírat a naštěstí i já mám, kde sáhnout pro registrované na www.hitradiocitybrno.cz. Registrační formulář mám před sebou. A rozhodl jsem se, že dneska zavolám někomu, kdo naposledy vyhrál někdy v lednu nebo v únoru tohoto roku, tak mě zajímá, jestli je pořád permanenci, nebo už na to dávno David zapomněl. David je grafik, tak předpokládám, že sedí u komplu, mobil má vedle klávesnice.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Moc pěkně. Tady je někdo poučen z předchozí výhry a ví moc dobře, co udělat pro to, aby vyhrál znovu. Davide, zdár, tady Ondra Blaho.
2: Čau, Ondro, čau.
1: Nazdár.
2: To jsou poučené, to víš, že jo?
1: Čověče, ty jsi naposledy vyhrál někdy v únoru?
2: Jo, někdy v zimě,
1: jo. Jo, takže už je to hodně měsíců, konkrétně 8. Jak se máš, co novýho?
2: Novýho nic, všechno pokračuje v zajetých kolejích a tím pádem na všech frontách spokojenost.
1: Výborně, výborně. Ty seš grafik, takže práce je dost.
2: To jo.
1: Hele, a co ta AI? Už ti hrozí, že budeš bez práce, nebo naopak ji využíváš a práce máš ještě víc?
2: Ne, zatím ji teda využívám jako pomocníka příležitostního, ale pokud jde o nějaký ty konkrétní data, třeba křivky, vektor, tiskový, PDFka, tak to naštěstí ještě nezvládne zatím.
1: No, ale...
2: To naštěstí ještě bude na mě.
1: No jasně, a ještě dlouho bude. Tak ti, Davide, moc krát blahopřeju. Vyhráváš nikoliv jednu, ale hned dvě 500-korunové poukázky do Olympu v Brně.
2: To je, špica.
1: Tak si to moc užij a pak nám dej vědět, jak ti v Olympu na Durďákově 46 chutnalo.
2: Jasně, hodím zpětnou vazbu, určitě.
1: Jasně, děkuju. Díky, měj se hezky, ahoj a vydrž mi na lince ještě, ať se můžeme domluvit.
2: Dobře.
3: Kam v Brně za dobrým jídlem a příjemnou odpovědí.

0: atmosférou, do Olympu. Skvělá kuchyně, vychlazené pivo a místo pro chvíle s přáteli. Restaurant a pub Olymp. Durďáková 46.
1: Nevadíme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Rádiu City Brno.

0: 10.43. Takový je aktuální čas ze studia Hit Rádia City Brno. Vyladíte dopoledne se středečním datem 7. října. No a do té 11. nám zbývá ještě zahrát nějakou tu skvělou muziku. Samozřejmě nachystaný mám třeba No Doubt nebo Cyrila. Připravím taky aktuální zprávy, včetně předpovědi počasí, a začnu se už zabývat tuzanským týdnem na Hit Rádiu City Brno. Ano, dneska je středa, a tak budeme pokračovat právě touto městskou částí a tentokrát se budeme bavit o významných osobnostech. Tak laďte nejen do 11., ale i po 11.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme.

0: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
1: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Ale našel se manžel, ne že ne. Teď ale jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. D1 171. km ve směru od Prahy na Brno, tady je nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice. A vyrazíme i na Hodonínsko, pokud jdete tímto směrem, tak pozor, v Hroznové Lhotě narazilo osobní auto do stromu, tak tady dávejte pozor. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, přiblíží mluvčí akademie Martin Kresta.
11: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
0: Cílem je také připravit vojáky na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Královská švédská akademie věd dnes krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. No a seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda a v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda už byla uzavřena.
12: Brno a celá Jižní Morava aktuálně hlásí teploty mezi 15 až 17 stupni. Odpoledne vyšplhají na 21 až 24. Později odpoledne a večer bude skoro jasno nebo jasno.
9: Hit Radio City Brno.
12: Poetika, Imagine Dragons, Fergie a samozřejmě také pokračování tuzanského týdne na Hit Radio City Brno. Hit
13: Radio. Duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

11 hodin, 11 minut, 11 sekund. V tento ryze brněnský čas doznívá Fergie Big Girls Don't Cry. A když už jsme u toho Brna, vraťme se k tuzanskému týdnu na Hit Radio City Brno.

0: den na Hit Rádiu City Brno.
1: V říjnu jsme to odstartovali a právě v tomto týdnu se jako první městské části věnujeme Tuřanům. Už jsme probrali jejich historii, už jsme probrali zajímavá místa a dneska nás čeká zajímavá osobnost. Nebo co zajímavá? Jedna z nejvýznamnějších osobností, která se s Tuřanama pojí. No a vy, kteří tušíte, tak tušíte. No a já vám poradím, protože tuto významnou osobnost připomíná také pamětní deska na Tuřanském náměstí. No a víc vám řekne Helena Matulová, průvodkyně Brnem z brněnského Ticu.
2: Pamětní deska připomíná generála Ludvíka Krejčího, což je jedna z takových mých oblíbených osobností obecně. On vždycky jako problém vybrat tu nejvíc top osobnost nějaké městské části, takže vždycky je to na těch osobních preferencích, ale tady myslím, že Ludvík byl jako velký sympatiák, protože on teda byl voják, jak už napovídá jeho titul, a on byl docela úspěšný už v první válce, on se vrátil jako hrdina legionář. A pak prakticky hned nastoupil na relativně jako závratnou vojenskou kariéru a někdy ve 30. letech se stal náčelníkem generálního štábu. A my určitě z dějepisu si všichni pamatujeme takový ten rok 1938-39, kdy to jako nevědělo se, jak to dopadne, mobilizace, Mnichovská dohoda a tak dále. A on byl právě jedním z těch lidí, kteří jako přemlouvali prezidenta Beneše, aby mobilizoval, aby prostě jsme se nevzdávali, aby jsme bojovali. A on tím, že byl náčelníkem generálního štábu, tak on se velice zasloužil o řopíky, a modernizaci armády, o navyšování stavu, takže on vlastně věděl, že ta armáda je připravená. A když teda došlo k té Mnichovské dohodě, pro něho to bylo obrovská jako tragédie osobní, jako pracovní. Za války potom prakticky jako velice těžce unikal gestapu a pak přišly 50. roky, a to je ten klasický příběh, kdy oni ho sejmuli úplně až skoro na dno a z velkého jako generála se stal obyčejný vojín. A navíc on musel pracovat jako pomocný dělník v továrně na knoflíky, která ještě navíc dříve patřila rodině jeho ženy, takže takový úplně jako sešu velký. A on zemřel někde úplně daleko od Brna, ale přesto je pochován v Tuřanech.
1: A pak se podíváte v roce 2026 na politickou debatu a vidíte tam zástupce komunistů. Jak je toto možný? No nic, ale zpátky za touto významnou osobností, která zemřela v Jablonem, ale pochována je v Tuřanech, na hřbitově, o kterém jsme si povídali včera. Jak to?
2: No to je strašně jako hezký příběh, mě vždycky strašně dojímá, když to někde čtu. On právě v tom roce 38, v září, kdy to bylo úplně jako nejvíc hustý, tak on v noci přijel z Vyškova, kde byl ten generální štáb, do Tuřan, kde navštívil hrob svých rodičů a navštívil i své tři bratry. A právě jim řekl, bratři, dost pravděpodobně padnu, nevím, jak to dopadne. A hlavně, ať mě nepochovají někde v Praze na Žižkově, já chci prostě ležet doma v Tuřanech. Takže proto Ludvík Krejčí leží v Tuřanech.
1: Seriál o brněnských městských čtvrtích vzniká ve spolupráci s Ticem Brno a jeho autentickými prohlídkami s průvodci, ale ještě nekončíme. My se totiž ještě zaměříme na přátelství s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Hned po muzice.

0: Za 5 minut od 11:30 a v dopoledním vysílání se ještě vrátíme k tuzanskému týdnu na Hit Radio City Brno. Protože my jsme dneska pokračovali v našem seriálu o městských částech Brna povídáním o jedné z nejvýznamnějších osobností Tuzan. A tou významnou osobností je generál Ludvík Krejčí, kterého mimochodem také pojilo přátelství s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.
1: Díky jeho postavení se samozřejmě stýkali, přátelili se a o Masarykovi on vlastně svěřil v svých pamětech takovou jednu historku. A abych to trošku objasnila, Masaryk, o něm se ví, že studoval v Brně. Na německém gymnáziu, což je dnešní Budovému. A on pocházel z Moravy a vždycky chodil pěšky do toho Brna, což jako musel být dost výkon. A je vážně k tomu spoustu historek, jak třeba překračoval potravinovou čáru a musel sníst na rychlo koblihy, aby nemusel platit jako clo a tak dále. Ale když chodil přes Tuřany, tak v Tuřanech na náměstí dříve býval rybník. A generál Krejčí právě vzpomínal, jak Masaryk mu vykládal, jak v tom rybníku se vždycky máčel ty jako opotřebované nožky uchozené a u té příležitosti jako pozoroval děvčata a tak, že Masaryk s Tuřanama se to určitě užil tam.
0: To teda, dneska je na tom místě, myslím, bankomat, pokud se nemýlím. To byla Helena Matulová, průvodkyně Brnem z brněnského Ticu, kterou jste v tomto týdnu slyšeli naposledy, ale příští týden se opět za ní vrátíme a budeme se věnovat jiné městské části. Ale to rozhodně neznamená, že bychom se Tuřanům ve čtvrtek a v pátek nevěnovali. Opak je pravdou, zítra totiž zazní hlasy vás obyvatel městské části Brno-Tuřany. Já se na to moc těším. A opět připomínám, seriál o brněnských městských čtvrtí vzniká ve spolupráci s Ticem Brno a jeho autentickými prohlídkami s průvodci.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Partners Banka.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KikTech.

0: jednotlínky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Já jsem nevinnej.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Paka, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr. A
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
12: to
13: přijmete to riziko?
12: Ale je to na
14: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
18: I know that this could happen.

0: Elton John, Dua Lipa. 7 minut po půl 12. na Hit Radio City Brno a já se jenom na malilinkatý moment vrátím k tuzanskému týdnu na Hit Radio City Brno, protože včera nebo předevčírem mi volal jeden z vás posluchačů, který bydlí přímo v Tuzanech a ptal se, co je pravdy na tom, že si legendární pilot RAF pan Šrom s někým dal sázku, že proletí věžmi tuzanského kostela letadlem. Máme už odpověď od paní Heleny z turistického informačního centra. Dneska už na to čas není, ale zítra se k tomu mile rád vrátím.
1: Hit Radio City, fandí fotbalové zbrojovce.
0: No a teď nás čeká další srdcovka, samozřejmě zbrojovka, ta se vrací opět na hřiště. A to už tuto sobotu 10.10. od 15 hodin v Šipex aréně proti Jablonci. No a vy můžete pořád soutěžit o VIP silver lístky, které tady pro vás v dopoledním vysílání mám. A stačí mi na naše WhatsAppové číslo 720 890 848 poslat hlasovku anebo klidně textovku, kdo ať už ze současných anebo bývalých hráčů zbrojovky by si zasloužil reprezentační start. No a co mě moc zaujalo, tak jedna tady zpráva. Zdarec za mě, to je Tonda Vaníček, jeho hra má nápad a šmrnc, v repre by to mělo skvělý zvuk. Potvrzuju, odepisuju jednoznačně. Pak se mně líbil ještě jedna zpráva. Ahoj Ondřej, ahoj Hit Radio. Na otázku, kdo ze současných zbrojováků by si zasloužil hrát za A tým reprezentace, mě bohužel nikdo krom Vašulína nenapadá, ale Slovákům rozhodně roste budoucí reprezentační brankář Ačka v Adamovi Hrdinovi. Lukine, samozřejmě, to je bez debat. Taky podepisuju. Posílejte dál, protože až zítra dopoledne, ve čtvrtek 8. jednoho z vás vyberu a předám VIP Silver Lupeny na tuto sobotu proti Jablonci.

0: Alex Warren, Fever Dream, za chvíli urbě 11:45 a tak jdeme rekapitulovat. A stihli jsme toho v dnešní dopolední tříhodinovce zase dost. Mluvili jsme o rozsáhlé obnově parku Danuše Muzikářové. Důležitá informace a pozitivní, která určitě musela zaznít. V soutěži Nevaříme, posloucháme se, medali hned 2 500-korunové poukázky do restaurace zdarma. No a vrátili se k tuzanskému týdnu na Hit Radio City Brno a zmínili významnou osobnost této městské části, pana Ludvíka Ježíš Krejčího. Pardon, teď mě to úplně vypadlo, já už tady přemýšlím nad 15 dalšíma věcma. Připomínám soutěž o Silver VIP vstupenky na zbrojovku, no a taky moji závěrečnou dopolední srdcovku, která přijde už za chvíli. A udělá vám radost.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu, denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví, vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví.cz.
13: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
14: No, pneumatiku.
13: Lidi hází pneu všude možně.

0: Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
1: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
2: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: S mým hlasem mi pomohla AI.
9: Puff, puff, miau.
8: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
10: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
13: Dobré ráno.
12: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
13: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
12: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
13: -3.
12: -3 a neparkuješ vedle mě.
13: No bylo tam, jaký máš auto?
12: Černý auto.
13: Tak to bylo?
12: Fakt?
13: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
12: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztraceného. A já mám podepsaný auto, kde mám auto teďka.
13: Podepsal jsem to blatníkem.
11: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Za chvíli odbije pravé poledne. A jako vždycky i dnešní dopolední tříhodinovku zakončí moje závěrečná dopolední srdcovka. A protože svítí slunko, je krásně, mám dobrou náladu, tak je to vlastně dostačující zdůvodnění, proč jsem si vzpomněl na jednu z mých oblíbených písní od kapely Daft Punk a Pharrella Williamse. Get Lucky. Myslím si, že obkecávat to vůbec nemusím. Tohle je petelice, která se hodí prostě vždycky a jako závěrečná dopolední srdcovka dvojnásob. Tak si užijte. No a zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Problémy jsou aktuálně jen na dálnicích okolo Brna. D1, 171. kilometr ve směru od Prahy na Brno, tady dávejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice. A na D2 na 3. kilometru ve směru do Brna se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. I tady počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: Jihomoravská policie řeší potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Jedno dítě po ní skončilo v péči záchranářů. Konflikt se stal mimo školu a přihlíželi mu další děti. Některé si incident natáčely. Policisté ztotožnili všechny účastníky a mimo jiné zjišťují, co konfliktu předcházelo.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Jižní Morava hlásí aktuální teploty okolo 18 stupňů. Odpoledne bude ještě lépe, skoro jasno až jasno a teploty mezi 21 až 24 stupni. Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Aha, aha, aha, tak on to bude dneska nakonec vtipnej den. Je 12 hodin 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší polovinu, od zítřka už to bude úplně nádhera. No a v rámci srdcovek, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát hned na úvod legendu ze 70. let. Deep Purple, Smoke on the Water a něco, co byste dneska na Hit Rádiu rozhodně nečekali. Tak snad vám to udělá radost. No a doufám, že vy mi to vrátíte srdcovku na přání. Snad si dneska napíšete něco, co bych dneska vůbec nečekal. Tak tady jsou, na Hit Rádiu Deep Purple.

0: To jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv. Vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart na Hit Radio.

nádherný hlas. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pet Shop Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pani Naro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou na Hit Radio.

0: legendární Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Shop Boys. Pani Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy. Na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Máme doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka umí je hodně v uvozovkách. Krásný, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru. V 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavý, co vy a hudební výchova. Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to. Luis Capaldi. I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day's been.

0: Republika. Ready to go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Republic jsou ready to go, jsou tady připravený jít a já jsem zase ready to play your srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777-937-777 je to pravé telefonní číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče. A ty housle tady hodně jako rezonujou. Jo? Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu. Takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím, Irena! Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že je středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslů, takže já se to potřebuju odprostit a potřebuju to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce. To si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství. To je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodej.

0: novinky direkt autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
0: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě. www.ham.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: Já, nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
7: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

podzim je skvělý z Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Kemper City na Hit Radio Software, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
3: Ahoj, ale děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství a opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
3: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale v tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, říká, v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řečený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady, ty písnice od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? To jsou srdcovky, já můžu všechno.

0: Rose a Bruno Mars.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přesně ve 3/4 na jednu. Jsem rád, že posloucháte Hitrádio a opravdu si vážím toho, že i takhle v čase kolem oběda si najdete čas, abyste si naladili Hitrádio a poslechli si srdcovky. Jsem rád, že vás to baví a díky moc za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Pročítám je úplně všechny, i když na všechny nestihnu odepsat. Fakt si to vážím, děkuju. A jsem rád, že vás potěšilo i to, že jsme si ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13. stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dáme se taky Fugees, Killing Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hitrádiem a taky s Jirkou Pelnářem.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
7: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš?
11: CZ.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
17: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte.

0: Spomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomyšl. Skutečné zahradnictví.
1: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
2: A právě tady vzniká Brno 1.
1: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
2: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
1: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
2: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
1: Více na www.brno1.cz.
2: Bydlení na plný plyn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Týpek se narodil se zlomným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací. Dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12. a 13. je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Židenicích v Kosmákově ulici v úseku mezi Tausikovou a Svatoplukovou je uzavřena vozovka. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin. Dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají do 14. hodiny ještě poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být také odvoláni. Dnes končí i možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
12: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
11: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám.
1: Začala obnova brněnského parku Danuše Muzikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku nebo vodní prvek. První fáze potrvá zhruba do jara. Začátek druhé etapy není jistý. Náklady se vyšplhají na skoro 60 milionů korun.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Po oblačném ránu si postupem dne stále víc užíváme sluníčka. Taková je středa v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 24 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, 1 hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. 30 dětí. To je dost. Co? Ženy. Myslíte si, že to je jako reálný? Kolik maximálně dětí byste jako chtěli mít? Klidně dejte vědět na WhatsApp Bitrádia, a tady jsou Linkin Park.

To je taky krásná srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hit Rádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince a tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům a dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovou sem. A pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je toto informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember, a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec.

0: Alex Benjamin na Hitrádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chvíličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousů. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhyneme. To jinak nejde. Prostě konec. Bože. Tak si dáme na Hit Radio další hity. Za chviličku Snap, Hozier, Lady Gaga taky.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: a zeď. Tweet.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
12: Potřebuješ.
11: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
12: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj.

0: nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Moje ruka!
0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
5: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
7: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
8: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
7: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
8: -3.
7: -3 a neparkuješ vedle mě.
8: No bylo tam, jaký máš auto?
7: Černý auto.
8: Tak to bylo?
7: Fakt?
8: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
7: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto, tím autem teďka.
8: Podepsal jsem to blatníkem.
6: Snídaní šampionů.

Vampír na Hit Radio s hitem Too Sweet, je 13 hodin 39 minut. O víkendu se nám vrací fotbalová liga. Repre pauza je za náma. Nakonec máme teda skore ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkovej. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli z hlavou nahoře a se ctí. Tak uvidíme, co bude v listopadu. To hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den. Venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio. Yeah.

0: Další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm is a Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:15. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úzdu vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou první věc, co vás napadne. Jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký led, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hit Radio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zitu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Od výkopu až po klíč. Co to je?
14: To je Stalpe.
13: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
15: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta, hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
20: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
19: No nekecej.
21: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna se ptá, měl jsi mě vůbec rád? No, jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulice Přikalova a Točná probíhají stavební práce. Místem tak neprojedete. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
12: Hey, this is Ava Max. All the hits.
13: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, řekne za statistiky Jan Cízlar.
17: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
16: A v 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. No a po volebním víkendu, tedy v pondělí, opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj kvůli tomu včera vyhlásil stav sucha. Nobelovu cenu za chemii dnes získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soei za výzkum zrcadlové chemie. Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie. Jde o stav, kdy se skupina objektů nebo molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jihomoravská policie řeší potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Jedno dítě po ní skončilo v péči záchranářů. Konflikt se stal mimo školu a přihlíželi mu další děti. Některé si incident natáčely. Policisté ztotožnili všechny účastníky a mimo jiné zjišťují, co konfliktu předcházelo.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V Brně a na jihu Moravy nás po oblačném ránu čeká postupně stále víc sluníčka. Teploměr ukáže až 24 stupňů Celsia.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve středu odpoledne posloucháte Hit Radio. Lucie, děkujeme moc za zprávy. Tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality. největší záhady chemie a to vůbec, to je úplně...
16: No tak novelovat cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Radio udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslů, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat.
14: Hit Radio City Brno.

0: Simple Plan, Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly. Ve středu ve dvě odpoledne na Hit Rádiu, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby, volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam. Jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře, hezky. To už asi jako po volbách taky. Dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dejte vědět.

In My Head na Hit Radio a Rehab. Je 14 hodin 13 minut, posloucháte středeční roletu dvojsmyslu. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes se na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký. Je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to. Tak co mi tady píšete? Takže třeba, až si vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou. Zdravím Lenku, dobře. Další. Tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strč to tam pořádně, hlavně neolizuji. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb, asi nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se najednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak, nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout obálku a zalepit. Taky vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí a zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

0: Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rolety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rolety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, vy to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už tu byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne. Dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! Vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rolety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče nezlob se. To se vlastně i hodí pro toho druhýho.
1: Kopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL-kopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-kopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-kopek.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
3: Pit, pit.

0: a zeď.
1: Tweet. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
11: No, pneumatiku.
10: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
11: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
12: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Já jsem nevinný. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
15: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Velšli Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt je jako super. Než ten koncert ale bude, tak to se ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Radio už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Krásné odpoledne všem do Prahy i okolí a ať už zrovna sedáte za volant nebo naopak se chystáte do práce, hlavně ať to uteče. A věřím, že spolu to zvládneme. Čekají nás ty nejlepší songy, čekají nás nepoužitelní oskvělé výhry a k tomu samozřejmě spousta legrace. Tak se na vás budu těšit, odpolední show startuje za chvíli.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: oči. Ještě v dobách, kdy si říkal Tim Berg. Posloucháte Hit Radio, je 3:15. Za 15 minut vás čekají také nejnovější zprávy na Hit Radio. Pochopitelně aktuální doprava, která se vždycky takhle na začátku té odpolední špičky velmi hodí, protože přesně ve 3 hodiny to všechno začíná. No a pak, jak já říkám, děj se vůle boží, tak snad dnes na silnicích nepotkáte žádného, jak to říct, v Morzeovce. Tečka čárka. Tidít. Takhle by to asi šlo, jo? Snad dneska nepotkáte žádnou tečku čárku, nebo jenom čárku na silnicích a budete mít pohodovou cestu. Já se na vás budu těšit v pátek a v pátek ve 12 hodin samozřejmě srdcovky. Ale samozřejmě tím, že já tady zítra nebudu, tak to neznamená, že by zítra srdcovky nebyly. I zítra ve 12 hodin nepřijdete o srdcovky tady na Hit Radio. Bude to s mým kolegou, tuším, že tady bude Kuba, takže to taky bude stát za to. No a já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a v pátek se na vás těším. V pátek budou výjimečné srdcovky, velmi speciální. Chystám pro vás pár překvápek. Tak se smějte.
1: Mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
12: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
13: A právě tady vzniká Brno 1.
12: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
13: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
12: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
13: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
12: Více na www.brno1.cz.
13: Bydlení na plný plyn.
14: Vezmi svůj svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
16: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, odpolední show, startujeme právě v těchto chvílích, těsně před 15. hodinou.
1: Ano, krásné odpoledne, máme tady středu, už je tady polovina týdne.
0: Dneska je to první středa v měsíci, víš, co to znamená?
1: Že tady byly sirény.
0: Udělej sirénu, kdo to nestihl ve 12?
1: Ježiš, to je hnus.
0: No a pozor, nejenom první středa v měsíci, ale také poslední den babího léta. Je to tak?
1: Je to tak, fakt?
0: No,
1: já nevím.
0: Potvrdíš nám to v počasí.
1: No já doufám, že se to ještě prodlouží o jeden den.
0: Tak to bych zařídit. Dáme ti prostor s počasím za malý okamžik po zprávách. Nejdřív začneme nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Pozor, v Sedláčkově ulici v křižovatce s Jedovnickou bourala dvě osobní auta a ještě tady mám problémy hlášené na Poříčí. Víc nám k tomu řekne i Martin Koudelka za malý okamžik. No a dálnice D46 hlásí na 6. kilometru ve směru na Vyškov dopravní nehodu osobního auta z nákladu. Šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď Tětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Commerzbanka.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Správa železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá skoro 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze půjdou, říká mluvčí státní organizace David Kabele.
6: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově Správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
5: Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Hypotéky v Česku dál zdražují. Za zhruba půl roku se úroková sazba zvedla a teď už se blíží bezmála 6%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let tak musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Ceny hypoték rostou už 7. měsíc v řadě. Máte přehled o tom, co vaše děti dělají na sociálních sítích? WhatsApp vám s tím aktuálně pomůže. Nově totiž zavádí rodičovskou kontrolu, která umožní omezit některé funkce aplikace. Například používání Meta AI nebo kanálů. Rodiče mohou také rozhodnout, kdo uvidí stav jejich dítěte. Česká fotbalová reprezentace si pohoršila v žebříčku FIFA. Po 4 porážkách v Lize národů klesla o 3 příčky na aktuálně 51. místo. Nároďák figuruje nejníž od roku 2017. Mimo elitní 50. se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
7: A teď ještě prostor pro Martina Koudelku, dispečera dopravního podniku města Brna. Marťas, vítej, hezké odpoledne. Včera nám provoz komplikoval nezvaný návštěvník na kolejích u zastávky Vsetínská. Dneska už snad koleje brázdí jenom šaliny. Ale někde se nám bouralo, tak kde konkrétně?
8: Krásné odpoledne všem posluchačům. Bohužel komplikace se nám dnes posunuly o jednu ulici dál, konkrétně na křižovatku ulic Poříčí Vídeňská, kde došlo ke střetu dvou osobních aut a aktuálně tam bohužel máme paralyzovaný provoz veškerých tramvajových linek.
9: A co uzavírky komplikují nějaké právě městskou hromadnou dopravu?
8: Bohužel ano, zde se přesouváme spíš do oblasti autobusové dopravy. Aktuálně v Komárově na ulici ne Hněvkovského, ale spíš na ulici Kšírově. Došlo včera k havárii vodovodního řadu. Bohužel ta plánovaná výluka se nám protáhla a aktuálně trvá až do odvolání. Sledujte proto prosím naše informační kanály. Aktuálně situace taková, že linky 49, 50 a E50 jezdí odklonem ulicemi Hněvkovského a Sokolovou a tudíž zastávku Kšírova nemohou obsloužit.
7: Já doplním, že těmi kanály je třeba aplikace DPMB Info, sociální sítě X a Facebook, anebo webovky dpmb.cz. Tohle byl Martin Koudelka. Marťas, uslyšíme se i za hodinu?
8: Když mě zavoláte, určitě se uslyšíme, budu rád.
7: Perfektní. Zavoláme. Těšíme se, čau. Měj se zatím.
8: Přesně, ahoj.
7: Počasí, Peti?
9: Já jsem se tak zasněla, že jsem zapomněla kontrolovat, jak máme venku. No je tam krásně, že jo, stále. Mm-hmm. A bohužel se potvrdilo to, co jsi myslel, že dneska nám teda jako s dneškem odchází asi babí léto, no.
7: Last jako dance pro babí léto.
9: Last dance, no to doufám, že si dáme nějaký taneček oslavný, jako. Mm-hmm. Protože zítra má být už zataženo, večer má i pršet, ale má být 20 stupňů, takže jako nějakou úplnou klendru košu nečekejte. Takže dneska všichni ven na 9.
3: Hit Radio City Brno.
7: A ideálně být i s vysíláním Hit Radio City Brno, protože vám bude rozhodně líp. Máme středu, už vlastně za sebou máme půlku týdne. Už nás čeká jenom čtvrtek a pátek.
9: No a študáci za sebou mají skoro už měsíc, že?
7: Študáci?
9: Ale
7: a myslíš, že se seznamují študáci?
9: Já myslím, že na pivu, ne? Kde jinde?
7: No, nenech se zmást. Teď už jsou jiné platformy. Hit Radio. Já trošku vás nalákáme i na zimu, protože začínáme snowboardiáckou záležitostí od Dana Barty On My Head.
9: To je hit mých studentských let.
7: No, vidíš to. Tak volume doprava, startuje odpolední show s Davidem a Peťou. Vítejte.

0: Jestli už jste slyšeli tenhle hit a říkáte si, kde jsem to sakra slyšel, kromě teru Hit Rádia City Brno, tak to bylo při zahájení letošního fotbalového mistrovství světa, tohle byla Shakira. Možná právě i láska k fotbalu nebo ke sportu spojí dva lidi. Co spojilo s tím vaším milým nebo milou vás? Jak jste se seznámili?
1: My na pivu, takže nás se dalo dohromady pivo.
0: Prostě chlast.
1: A Jakubák.
0: Ale já se snažil na akcích seznamovat, jako študák, diskotéky, jo. Jenže Karibiky už pozavírali, děcka moc na diskotéky, aspoň co jsem slyšel, nechodí. Navíc nepijí alkohol, jo. Ten mě vždycky hodně pomáhal. Dát si pivko, jednoho panduláka a jdeš na věc.
1: Ale já jsem se teda taky vůbec nebála. Já jsem si prostě, já si pamatuju, jak jsem si dávala modrý linky, sedla jsem si na bar, dělala jsem, že jsem hezká, a on se někdo chytnul.
0: Jak jste se seznamovali vy? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 720 890 848 a dost možná to bylo, nebo je, přes nějakou aplikaci, Reddit, platforma.
1: No jako takhle, protože možná už máte pocit, že je to swipeování fotek, vidíte za den 1000 obličejů jako fotografií a furt jako swipeujete, já teda nevím, jak se to dělá, jestli doleva je, jo, doprava ne, to je úplně jedno, jo. Prostě na základě obličejů si vybíráte lidi, se kterýma byste šli ven. A teďka jsme objevili Reddit a to je jako ta platforma a tam se seznamujete, ale naslepo. Vy vůbec nevíte, jak ten dotyčný vypadá, jenom se seznámíte podle toho, co on napíše.
0: No, protože oni tam nemají žádné profilovky, když to teďka tady vidíme nějaký jenom animovaný nebo fotky, obrázky, no. Prostě úplně random lidi tam píšou a Peťa našla nějaký komentáře.
1: Ano, ano, třeba jako, co jsem pochopila, tak je tam hodně nových lidí v Brně, co jako se přistěhovali, tak tady někdo píše, že má, je to holka, mám ráda jídlo, pivo, sekáčování, tak to než jsem rozluštila, mi trvalo. Sekáčování asi je, že ráda chodí do sekáčů. Hmm. Takže pánové, co nám to říká? Že je šetřivá, jo. A potom tu máme jakože nejlepší věc, jo, tady někdo
0: A to hledá. Se cení, jo, taková, se cení taková žena.
1: No jasně, že jo, jako počkej, kdybys měl ženskou, co po každý ti vymete kreditku, tak co bys dělal?
0: No právě.
1: No, vidíš. No a pak tady mám chlapa, nevím, jak se jmenuje, že jo, prostě oni tady jsou číslem, jo. Takže bych chtěl najít kamarádku, co ocení sluhu. A to mění úplně celou hru, já odezdávám prsten, protože on tady píše, že budu ti nosit věci, zavazovat kaničky, namasíru ti nohy nebo očistím boty.
0: Wow.
1: A můžu ti uklízet, případně tvé ženské spolubydlící taky uklidím.
0: Wow! Takže zahazuješ prsten, říkáš, jo?
1: Hele, kde bude chyba? By mě zajímalo, kde bude ten red flag, ten háček.
0: Borče, ozvi se, mám tady jednu zájemkyni. Snad to neposlouchá Michal tvůj.
1: Mám špinavý poty.
0: No nic, my to tady vykouzlíme s váma.

0: Počítej se mnou, Bruno Mars, vy s námi taky počítejte, odpolední show Hit Radio City Brno. No a počítej se mnou, to je hláška, kterou dost možná používáte i ve vašem vztahu.
1: Ano, ať už s nějakým manželem, partnerem nebo s kámošem, je to jako důležitý, aby se na vás někdo mohl spolehnout, mm-hmm. že?
0: No, dneska to není, tedy den nezadaných, tak jsem chtěl říct. Mm-hmm. Ten se slaví až v listopadu, ale my se nezadaným a seznamováním věnujeme už dneska.
1: Jo, a my jsme se vás ptali, abyste nám napsali na náš WhatsApp 728 790 848, jak jste se seznámili s vaším partnerem, manželem a nebo kámošem, kámoškou, jo? A Lenka píše: moji nejlepší kámošku jsem poznala na záchodě v Sonu. Půjčila mi gumičku do vlasů. Gumičku už nemám, ale jí jo. Takže to je dobrý, že? Já furt staracím gumičky, z toho si lení nic nedělej. Potom Olda. Se ženou jsme se seznámili.

0: seznámili, když nám oběma ujela šalina. Čekali jsme spolu na noční rozjezd a nějak jsme se zakecali. No a dneska máme dvě děti, takže děkujeme dopravnímu podniku za zpoždění.
1: To je romantika, ze zastávky.
0: Ze zastávky.
1: Takže vidíte to, musíte to vždycky obrátit pozitivno, ne že budete frflat a nadávat, že nestíháte. Třeba poznáte a potkáte životní lásku.
0: Stačí jenom odlepit oči od telefonu a podívat se okolo sebe. Někdo tam určitě bude.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
20: Já nový plot mám.
21: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, David Peťa. A jestli dneska odpoledne budete chtít využít ještě toho krásného počasí a půjdete do parku, do Lužánek, tak pozor, tady se dneska v 5 hodin odpoledne, pokud se nepletu, bude odhalovat pomník nebo socha. A nepůjde o sochu někoho, kdo byl něčím výjimečný? No vlastně jo, ale nebude to osoba, nebude to politik, nebude to sportovec, nebude to herec, spisovatel, nebo já nevím co. Bude to prosím pěkně, tady je malá nápověda, bude to pes.
1: Je to pes.
0: Ale ne tak hledaj, jaký Peti.
1: Jako když mi to Davča říkal, že nějakému psovi Finovi se tady prostě bude dělat v Lužánkách pomník, jo, že tam byl slavný hrát. A já jsem se pak podívala na tu fotku a bože, teď my totiž chodíme často do Lužánek, i předtím jsme chodívali. A to normálně je pes všech, to je takový putovní pes.
0: Byl.
1: Já
0: on zemřel už.
1: Ano, on už zemřel, proto jako má teďka, bude mít pomník, který se bude v 5 hodin v Lužánkách odhalovat v kafé Ponava.
0: Ale já to byl jednou pes teda, ty říkáš vůbec všech, ale komu patřil?
1: Já vůbec nevím, já jsem toho pánička nikdy nepotkala, hlavně, ale toho psa jsem potkala vždycky, jo. A jednou jsem si udělala srandu s kámošky, ona tam k nám přišla na deku do Lužánek a byl tam se mnou ten Fin, jo, a já jí říkám: jo, bys věděla, mám novýho psa, jsem si ho pořídila, teď jsem byla dneska v útulku a ona, fakt? A on se fakt tak choval. Když jsem řekla sedni, tak dokonce sedl.
0: Vidíš, to tvůj doma tě tak neposlouchá.
1: Ne.
0: Tak pokud chcete vzdát hold tomuto, této ikoně, psí ikoně v brněnských Lužánkách, tak to vemte dneska prostě přes tenhle park, protože to bude velká sláva, budou tam i herci, zahraje tam určitě i nějaká kapela, takže bude to fajn. No. Myslím si, že jako zakončíte dnešní den, dnešní krásný sluneční den tím nejlepším způsobem.
1: No a je to takové jako brněnské, že jo? Někde mají pomník krále, my máme krále Lužánek, akorát má 4 nohy.
0: No a byť jde o bílého psa, tak já prostě nemůžu jinak.

0: Růžové odpolední vysílání na Hit Radio City Brno s Davinem a Peťou. Beautiful Trauma, to je písnička, kterou jste teď slyšeli. A když jsme u těch traumat, tak samozřejmě, a to je vážná věc, tak traumata mají asi lidé, kteří zažili válku. Tam, kde se bojovalo, tam, kde prostě lidi umírali a lítali vám nad hlavou rakety, tak těch traumat je asi hodně. Já mám trauma z toho, když si mám představit, že bych šel jenom na vojnu.
1: No.
0: No.
1: A vem si, že půjdeš ještě dobrovolně na tu vojnu.
0: No. Je takový někdo, určitě.
1: No jasně, že je.
0: Je jich víc, je jich mraky.
1: A říká se tomu aktivní záloha nebo aktivní zálohy, ty se tam můžeš přihlásit a potom tam už pojedíš na výcvik. No ale takhle, já o tom nic nevím, že já jsem tam nebyla, ani tam nikdy nepůjdu, ale máme tady zajímavého hosta, který bude za pár chvil mluvit.
0: Ano, takže od 16 hodin náš, řekneme, kdo to je, jak se jmenuje?
1: Je to poručík Jakub Ondrůšek.
0: Jakub Ondrůšek, takže Kubo, těšíme se na tebe a vy se taky těšte.
1: A my se tady jdem postavit do pozoru.
0: A vy taky buďte. 16.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
9: Sleva 20%.
10: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
9: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
16: Šéfe, došel matroš.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
19: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
22: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Jako vždy. Úžasná. Natasha Bedingfield. No a úžasná je také Peťa Březinová, kterou znáte z odpolední show. Která tady normálně začala uklízet studio. Co přijde nějaká hezká návštěva, co? Když chceš tady mít pořádek.
1: Přijde návštěva, já vím, že ta návštěva má ráda pořádek vzhledem k tomu, co dělá.
0: Ano, vy, co jste to neslyšeli, tak přijde k nám borec, který je v aktivních zálohách. Říkám to dobře, v aktivní záloze?
1: Ano, ano, přesně tak, vojenské aktivní zálohy, je to Kuba Ondrušek.
0: Těšíme se, pokud chcete vědět víc,
1: já uklízím.
0: Rozhodně poslouchejte i po 16. hodině odpolední show. A Peťa jde uklízet a já mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Brno, Poříčí, křižovatka s křížovou, bouračka dvou osobáku, blokuje tu jeden prouh a taky samozřejmě provoz šalin. Další detaily přidá Martin Koudelka z dispečinku za chvilku. Na Bolenecku pozor na příjezdu do Vážan z Boskovic, srážka dvou osobáku a ještě zpátky do Brna, Sedláčkova ulice, křižovatka s Jirovnickou, bouračka dvou osobáku.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: partner z banka. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
3: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak jeden den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj proto už včera vyhlásil stav sucha. Na českých školách začnou znovu měřit, jak jsou na tom děti s fyzickou kondicí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat, řekne za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Mladí lidé podle rodičů aktuálně nedosáhnou na vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Podle nejnovějšího průzkumu pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Dalších 35% očekává, že ji bude řešit v budoucnu. Nepomáhají jim jen finančním darem nebo úsporami, ale často i ručením vlastními nemovitostmi. Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista dnes zdolal domácího reprezentanta a připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros. Ve druhém kole rodák z Berouna vyzve Alexandra Bublika z Kazachstánu.
5: A Martina Koudelku opět zdravíme na dispečink dopravního podniku města Brna. Marťas, hezké odpoledne, jak se jede v tuto chvíli? Hustší doprava je asi v okolí brněnského výstaviště, že jo? Kvůli strojíráku.
6: Krásné odpoledne, přesně jak říkáš, zvýšenou hustotu provozu jak v oblasti Mendlova náměstí, tak v oblasti Pisárek, která se nám samozřejmě v přeneseném významu přesouvá především do pravidelnosti provozu trolejbusových a autobusových linek, čili linky 25, 26, 37, 44, 52, 84 aktuálně jezdí se zpožděním od, dejme tomu, těch 4 minut v případě trolejbusových linek po až 15 minut v případě okružních autobusových linek.
5: A to není všechno, kde v Brně se ještě zdržíme teďka?
6: No, když už jsme říkali ten výčet těch autobusových linek, tak můžeme pokračovat, jak jsme v minulém vstupu hovořili o té uzavírce na ulici Kšírově, tak vzhledem k tomu, že předpoklad té uzavírky bude o něco delší, než jsme původně předpokládali, tak už nyní dochází ke zvýšené hustotě provozu, čili aktuálně u linek projíždějících oblastí Komárova, což znamená linky 49, 48, 50, E50, 64, 67, očekáváme zpoždění aktuálně někde v rozmezí 10 až 18 minut.
5: Je toho dost, tak popřejeme nejenom všem řidičům a řidičkám, ale také hlavně všem cestujícím pevné nervy. No a tobě děkujeme a za hodinu to znovu zkontrolujeme.
6: Nemáte vůbec za co? Mějte se zatím moc hezky. Ahoj!
7: Víte, že to počasí nám udává směr toho dnešního dne? Já jsem chtěla jako jít domů a udělat si takový ten čilík, klídeček, pohodindu, no ale když je tak hezky, já budu muset zatáhnout ven, protože je 22 stupňů, je slunečno a zítra už má být zataženo, má pršet a pršet má až do neděle. Takže...
5: Ale buď v klidu, protože ty seš tady do 18, než se dostaneš domů, tak je 7 a už bude po všem.
7: No, tak dík.
1: Hit Radio City Brno.
5: Kdo na počasí moc nehledí a kdo zvládne vlastně počasí jakékoliv, tak to je borec, kterého za chvilku přivítáme za mikrofonem.
7: A je to poručík Kuba Ondroušek z aktivních vojenských záloh.
5: Teď ale ještě předtím Eva Farna. Hezké středeční odpoledne.

0: Vaše Hit Radio City Brno, tohle byla Eva Farna, čeká nás samozřejmě další muzika, ale teď taky v této hodině trochu povídání, trochu víc povídání a možná i trochu cvičení, výcviku, uvidíme, třeba se něco přiučíme, třeba nás něco přiučí. Náš dnešní host, musím se hned k něčemu na začátek přiznat, podali jsme si teď před pár vteřinama ruku a to byl stisk normálně, jakože mě ta ruka bolí. A Peťa vám řekne proč.
1: Protože je tady s náma Kuba Ondrůšek, což je poručík a je z aktivních záloh. A kdo by jako nevěděl, tak můžeš na začátek, Kubo, vysvětlit, co to vlastně je být vojákem v aktivních zálohách. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Předně se teda omlouvám za ten stisk. Ještě doufám, že to nějak neomezí tvé další schopnosti tady pokračovat ve vysílání.
0: Karpály normálně necítím. Normálně je to všecko zažehnáno tvojí masáží.
2: Tak když tak asi vojenská pojišťovna nebo takový, jo. Ale
0: aspoň je to důkaz toho, že máš prostě sílu a že je dobře, že to, co děláš, je vlastně správně.
2: Ano, ano. Dobrý. Tak děkuju každopádně za pozvání. Já bych řekl, co bych řekl o aktivních zálohách na začátek. Tak pro mě je to především služba. Je to něco, co člověk dělá, protože ho to baví samozřejmě, ale zároveň tam je i ten aspekt té povinnosti, toho, že se něco snažím vracet tady třeba státu, snažím se být připravený na to, kdyby nějaký vývoj situace nebyl úplně ideální tady v budoucnu třeba. A určitě je to spousta jako navázaných přátelství, to, že se třeba člověk i udržuje prostě v té fyzické kondici, jak jsme na to navázali před chvílí, a spoustu dalších detailů, který si myslím, že tady v průběhu těch našich společně strávených minut můžeme probrat konkrétně.
0: Co jsi poučil od státu, že to musíš vracet?
2: To je zajímavá otázka. Já teda naštěstí půjčky moc jako nevedu, takže zvlášť jako od státu. Každopádně beru to tak, že prostě ať už bych chtěl někdy třeba do budoucna prostě bránit tady ten stát nebo prostě lidi, na kterých mi záleží, tak je to vlastně jedno a to samý. To znamená, díky tomu, že v té aktivní záloze se učím být na něco připravený, že se tam vlastně tomhle jako zdokonaluju, tak budu schopnější pak v případě nějakého problému na to adekvátně reagovat. No.
1: No, já bych se vrátila.
0: To taky probereme,
1: ale já se ptám na to, na začátek, když jsi řekl, jo, prostě půjdu tam, jako jest, já jsem slyšela, nějaké vlaštovky ke mně doletěly, že to bývá třeba tak, že někdo se opije doma, pak se podívá, je, hele, mě berou do aktivních záloh, tak tam zavolám, nebo se tam přihlásím. Takhle to možná bývá, jak to bylo u tebe?
2: To je zajímavé, když takhle podáš, si vzpomínu na taky ty český pohádky, kde vždycky jdou ti verbíři prostě a opijou toho borce a pak jako to tady podepíš, že jo, parády, přehlídky, peníze a takhle. To, jak to podala ty, to je trošku jako opačný průběh v podstatě, ale ne, tak u mě to bylo, my jsme se původně vlastně už, když jsem končil Gimpl, tak jsme se bavili s kamarádama, že bychom to zkusili, protože už koncem Gimplu jsem jezdil na takový, jsem se profiloval vlastně na tady mezinárodní vztahy, bezpečnost, tak jsem jezdil na nějaký soutěže třeba v nějakým tomhle smyslu. A bavili jsme se, že ty aktivní zálohy bychom mohli zkusit a pak jsem vlastně na výšce studoval obor, který na to vyloženě byl zaměřen a tak jsme si tam znovu s jinými kamarády řekli, že do toho půjdeme a tak vlastně hned ty první prázdniny na výšce jsem absolvoval ten základní vojenský výcvik.
0: A díky tomu jsi tady i dneska s náma na Hit Radio City Brno živě. Poručík Jakub Ondrůšek, povídání budeme pokračovat, ale po muzice teď si dáme Imagine Dragons a možná i muziku naťukneme s tebou. Odpolední show Hit Radio City Brno. S Davidem a Peťou pokračujeme.

0: Pozor!
1: A pravo?
0: Ne? Hleď!
1: Já to neumím.
0: Pohov! Máte pohov od nás, protože už je 16.18, takže už nemusíte být v pozoru. Ale kdo je v pozoru v permanentním, tak to je náš dnešní host, a to je Kuba Ondrůšek. Tedy, co ty jsi? Voják, aktivní záloha, poručík?
2: Je to tak, všechno, co jsi teď právě zmínil, tak jsem. A nejen to, a tahle jako aktivní záloha nemusím být pořád v pozoru, jo, protože to je ten rozdíl právě od vojáků v té aktivní službě, od profesionálních vojáků a právě od těch vojáků v aktivní záloze, kdy my vlastně jsme oficiálně jakoby vojáci, ale taky fungujeme vlastně jako vojáci jenom v určitý čas v roce, a to jsou ty cvičení, na kterými vlastně jezdíme. Jinak mimo to chodíme vlastně normálně do práce.
0: K těm cvičením se hned dostaneme. Peťa má spoustu otázek, co musí člověk zvládnout, čím vším musí projít.
1: Ale vy jste nepochopili tak, jako že já tam chci, to ne, jenom mě to zajímá, jo, abych to uvedla na pravou míru.
2: A tak určitě papíry tady mám rovnou podepsat.
0: Nebo tam pošleš svého chlapa.
1: Ježiši.
0: Ať máš pocit už konečně toho, že jsi v bezpečí.
1: Tak výborný.
0: Zdravím, Michal.
1: Už to po druhý neudělám.
0: V každém případě teďka z mě vzala niť a já jsem nevěděl.
1: Ty jsi něco chtěl zeptat, že se dostaneme ke cvičení.
0: Jak to si mám představit, jako že jsi na telefonu, kdyby začala válka, já nevím, ze dne na den někde a ty budeš potřeba, tak ti prostě zavolají, napíšou SMSku, hej kamo, prostě je potřeba jít do boje. Nebo?
1: SMSku.
2: Tak jako je možný, že ty kanály komunikační by byly různý, ale obecně se to jako odvíjí od legislativy, čili podle toho, jak vlastně moc v ohrožení ten stát je, tak se mu otvírají různý nástroje toho, jaký lidi může povolávat vlastně do služby, že jo? Od toho, že neposílá nikam nikoho, protože prostě nic neřeší, od toho, že třeba když jsou povodně nebo tornádo, tak prostě povolá nějakou část třeba armády na to, aby to řešila. Až po to, že když je prostě ta situace opravdu vážná, tak se řeší prostě povolání třeba těch záloh nebo přitom, nebo potom ještě další kroky, které by mohly nastat. No.
1: A teďka, než jako dojde tady k tomu kroku, že vás někam povolají,
2: ano.
1: Tak jak vypadá ten výcvik?
2: Mm-hmm. No?
1: Jestli si vzpomeneš na ten tvůj, jako jestli si třeba tam někde brečel pod polštářem a říkal si, já už si domů, mami.
2: No, když už jsem měl tu šanci na ten základní výcvik, teda už je to nějaký pátek, kde jsem tam byl, už je to jako rok 2017. A když si na to vzpomenu, tak když jsem měl tu možnost teda být u toho polštáře, tak jsem neměl čas brečet, protože jsem spal. U toho spánku tam bylo opravdu málo. Takže obecně, jako na co se člověk může připravit na ten základní výcvik, tak je prostě málo spánku, nějaká fyzická zátěž a samozřejmě nějaký nekomfort. Tam ten základní výcvik je od toho, aby se tam, řekněme, oddělilo to zrno od plev a člověk, který prostě to chce dělat a něco prostě vydrží a je nějak jako motivovaný, tak prostě tím výcvikem projde.
1: A ty už vidíš třeba, když někoho vidíš nějakého začátečníka teda, jo, kdo by chtěl, tak už poznáš, jo, tak ten vypadá na bábovku a tenhle vypadá na nějakýho železňáka, ten bude dobrý.
2: Tak jako úplně bych to neřekl takhle, jsou lidi, kteří opravdu překvapí.

0: svojí houževnatostí, že takhle jako na první pohled to říct jako nejde. Opravdu je to často prostě, že i ti lidi třeba nejsou na tom fyzicky úplně nejlíp, ale prostě mají jako velký odhodlání, psychicky jsou na tom velmi prostě dobře, takže to prostě překonají. A je to prostě možný, že to splní jako kdokoliv. No.
1: Já z čeho mám největší strach, tak samozřejmě jsou ty podmínky, ve kterých ten výcvik jakože absolvuješ, ale mám strach z toho, že by po mně někdo křičel. Nejsem prostě na to stavěný, měl bych tendenci toho člověka prostě poslat do patřičných míst, jako vrátit mu to. Mm-hmm. Tak křičí se tam moc? Jsou jako ti velitelé hnusní?
0: Řekl bych, že tohle má dva rozměry. Velitelé, co se týče prostě toho, co člověk zažívá během toho základního výcviku, čili ti, kteří toho člověka učí a takhle, tak tam si myslím, že se to hodně zlepšilo, že už to není taková ta vojna, co známe, nebo já aspoň moje generace to už zná jenom z filmů, taková ta šikana, prostě to povyšování se a nějaký prostě takovéhle špatné věci. To si myslím, že se hodně zlepšilo, co se týče instruktorů. Na druhou stranu prostě křičet té armádě je potřeba, to si musíme nalít čistýho vína, protože když se okolo střílí, vybuchuje, prostě všude je zmatek, všude je prostě hluk, tak je potřeba ty vojáky jako velitel nějak jako ovládat, je potřeba komunikovat. A to za předpokladu, že prostě zrovna jako vysílačka nejede nebo není slyšet, tak prostě se musí ukřičet, no.
2: Tak to by mě zajímalo, jestli ty taky, ty jsi říkal, že nikomu velíš, ne? Tak by mě zajímalo, jak ty křičíš, ale to si řekneme za chvilku.
1: Jo, teď si totiž pustíme Umbrellu, tedy deštník, který je potřeba v dešti. Dešť vás nerozhodí, že vůbec, vojáky?
0: To teda vůbec.
1: Tak snad ani vás. Rihanna, zítra jde asi ty Brno.

0: Rihanna Umbrella, Hit Radio City Brno, středeční odpoledne s námi a taky s Kubou Ondrouškem, což je poručík, který je naším výjimečným hostem speciálním. Neřekli byste, jako, že to je voják a že je v aktivní záloze, že je v armádě, protože je to velmi sympatický borec, kterého kdybyste potkali takhle na ulici, tak fakt jako řeknete, že třeba, já nevím, pracuje jako lékař.
1: A to je pravda. Kuba by mohl být lékař. Jo. Třeba gynekolog.
0: Ale
1: co jsem plácla.
2: Zajímavý odhad, jako zajímalo by mě na základě čeho tak jako vypadám, že bych mohl být gynekolog, ale ne, to bohužel špatná věc.
0: Peťa má asi nějaké problémy, tak prostě to bylo první, co jí napadlo. My budeme pokračovat v rozhovoru za malý okamžik, dáme reklamy, potom Katy Perry a pak opět Kuba.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na

0: Velké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jak zpívá Pokáč, važ si maličkostí, co v životě máš a zažíváš, protože nikdy nevíš, co přijde. Ale my jsme v pohodě. Já jsem klidnější, protože tady mám dneska poručíka. Ano, Peťu samozřejmě, která na to dohlíží, ale pana poručíka Kubu Ondrouška, který nám říká všechny svoje zážitky z výcviku a tak dále. Takhle, mám tady jednu ukázku, filmovou ukázku.
1: Stick! Vaše činnost odboru, kapitáne! Přesvědčuj se, zda je prapor úplně bojové pohotovosti. A co, boty? Ano, boty. Obyčejné vojenské boty! Jak si to představujete? Takhle vy provádíte výcvik? Stát se vám to v boji, měl byste z toho polní soud.
0: Tak kolikrát jsi viděl, Kubo, tankový prapor?
2: No, tak řekl bych, že jako dvakrát, třikrát jsem ho asi viděl.
3: Nebo on to zažívá, on se nemusí koukat na film, ne? Ty to zažívá. Jak musíte leštit boty, řekni? Musíte si moc leštit boty?
2: Jako musíme mít boty čistý, to se jako kontroluje, to jako je fakt. Ale řekl bych, že jako neúplně leštit třeba ve smyslu právě jako nějakých lakýrek nebo takhle, tak to už ne. Dneska jsou ty boty samozřejmě hlavně funkční a tak se musí mazat takým jako speciálním funkčním krémem, ze kterého ale bohužel jako lesk vytřískat nejde. Takže když se někomu lesknou boty, tak ví, že bude trpět, protože ty jeho nohy nedýchají a bude to špatný.
0: Mě možná zůstaňme u té výzbroje nebo výbavy vojáka, poručíka tady Kuby. Co tam všecko patří? Co máš doma? Nebo máš to připravené ve svojí skřínce jako šatní? Nebo jako jak si to představit?
2: Tak jakoby část výzbroje a výstroje máme přímo na tom našem útvaru uloženou, ale velké množství toho mám doma a na půdě u rodičů a takhle, takže jako...
3: Tak napak řekni, kde bydlíš, aby když se něco stane, aby jsme hnedka jeli tvým směrem.
2: za těch jako 9 let se toho jako docela nastřádalo. Jedna věc je, že člověk něco dostane od armády, něco samozřejmě, protože chce vypadat líp, nebo chce mít větší komfort, nebo takhle, tak si nakoupí i sám. Takže jako pak těch věcí je víc a víc. No,
3: No ale teď dostaneme se k tomu, kde ty teda ty normálně pracuješ, zároveň jsi v aktivních zálohách, takže pokud nás někdo poslouchá, tak to, že máte práci, vůbec není překážka, abyste mohli do toho jít.
2: Právě naopak.
3: Právě naopak. A ty jsi kde teďka? Teda, protože někdo tě, vycucne v podstatě, ty se vycucneš z toho výcviku, už jsi jako nějak hotovej a teďka co s tebou? Kde ty ses vyskytl pak?
2: Tak já jsem se hned po základním výcviku vlastně dal na 74. mechanizovaný prapor v Bučovicích, což je taky prapor, kde jsem stále. Na začátku jsem byl jenom svobodník, teď už jsem teda o pár hodností výš. A je to taky prapor v Bučovicích, myslím si, že jako mnozí posluchači budou tušit, kde se nachází.
3: Bučovice?
2: Je to prapor, ano. Je to prapor mechanizovaný, to znamená, že vlastně jsme mechanizovaná pěchota, historicky by se třeba dalo říct jako těžká pěchota, čili jezdíme vlastně v obrněných bojových vozidlech pěchoty a pak vlastně fungujeme s nimi dohromady jako ta pěchota.
3: Takže ty přijedeš do Bučovic, já si to představuju. Nandaj si ty boty, hej, hoši, už mám naleštěný boty, naskáčete do toho auta a jedete někam vstříc dalšímu osudu. Nebo jak to funguje?
2: Ano, jako do určité míry se může cvičit i třeba v Bučovicích nějaký menší věci, ale typicky se jezdí na ty větší vojenské výcvikové prostory, takže ano, naskáčeme do auta, jedeme a tam už pro nás instruktoři mají většinou něco nachystaný, takže se jde do lesa, jde se bojovat nebo cvičit.
0: Je potřeba samozřejmě mít svaly. Jak často chodíš do posilovny a jak se udržuješ? Jak si udržuješ fyzičku?
2: Tak já si fyzičku udržuju, mimochodem to je taky jako skvělá věc, proč jako v té armádě být, že vás to tak jako trošku nutí si tu fyzičku jako udržovat. A fyzičku si udržuju různými způsoby, jako hodně jezdím na kole, běhám, občas chodím do posilky, plavu, vždycky co je tak jako sezonní, nebo co mě tu v tu chvíli zrovna jako to, tak to dělám. No. Jako ono, to, když člověk chodí hodně do posilovny, tak pak ty obrovský svaly se nemusí na všechno hodit.
0: No, jakože, když se podíváš na mě, co? Myslíš, že my dva?
3: Nebo... Kam bys ho šupnul? Do jakého praporu?
2: No tak vás třeba jako, hele, možnosti v té armádě v aktivních zálohách jsou jako velmi široké, tak třeba nějaký informační síly, něco takového, tam se jako pracuje prostě se sociálními sítěmi, prostě s médií a takhle, takže tam si myslím, že byste měli velmi dobře jako nakročeno.
3: Hele, kdybych si tam mohla vzít čivavu na výcvik, tak klidně, tak tam budu.
0: Dáme jí helmičku a bude to dobrý.
2: S velitelem místním domluvit.
3: OK.
2: Třeba to... mi pochopení.
0: Nechceme dělat reklamu, ale pokud vás zaujala tady tahle, ne že nabídka, ale prostě práce a zaujala vás to povídání a chtěli byste třeba být v armádě a být v aktivní záloze, stejně jako náš dnešní host Kuba, tak zůstaňte s náma, za chvilku vám možná i poradíme a řekneme, jak na to. A když jsme se bavili o té síle, tak mám tady jednu takovou motivační Stronger od Kelly Clarkson. Zítra Radio City Brno pro vás.

0: Posilovna zadarmo. Zítra dejem City Brno, Kelly Clarkson, Stronger, jsme silnější. A jsme i klidnější, protože dneska naším hostem je Kuba Ondroušek, poručík. Já jsem ti říkal celou dobu Ondroušek a ty z nic neřekl.
1: To je prostě, voják se tak naučí neodmluvat.
0: A ty jsi mě taky prostě nic neřekla.
2: Ale já mám pocit, že ty jsi říkal dobře Ondroušek, ne?
0: Tak,
2: to je jedno, hlavně, že je tady,
0: nevím.
2: Jo. Hlavně, že je tady.
0: No,
2: a
0: Peti.
2: Hlavně, že já tě tady přihlásím do aktivních záloh.
0: No na co teda? Co budu dělat?
2: Tak, koukám se tady do armády.cz, co si jo? Takže tam se může každý přihlásit, že jo, Kubo?
1: Přesně tak. Jako zase, když jsem vstupoval já, tak ten proces byl daleko složitější. Teďka už je to v podstatě všechno online, je už to moderní, takže je to daleko příjemnější.
2: No jo, ale co když to udělám já za něj, jo? Já ho tady přihlásím, všechno vyplním a potom oni už s ním budou počítat příští týden.
0: No tak tě zbiju.
1: Tak to si vyříďte mezi sebou, jako, ale obecně jako počítat nebudou. V podstatě jde nějaký postupný proces, který má spoustu kroků a vždycky ten člověk musí prostě ten další krok splnit a až po tom, co má všechno splněný, všechno podepsaný, tak s ním potom třeba počítají na výcviku. A tam se musí ukázat.
0: Tvoje smůla, jo? Se na mě podívej, myslíš, že jsem schopný bránit, já nejsem schopný bránit sebe? Na to tebe.
2: Tak já jsem tady ostatní. Našla. Odmořovat, že budeš.
0: No hlavně já bych neprošel tím výcvikem, protože to říká, já jsem hrozný strašpitel a vy tam spíte venku, tam jsou pavouci, ne, hele, takhle, s pavoukama už jsem kámoš, ale spíš jako ty podmínky prostě v lese, ve tmě, plnit tam nějaký úkoly, brodit se nějakýma nesmyslama.
2: Já chci něco říct dost podstatného, jo? Normálně si třeba kupuješ kurzy, jak přežít v přírodě, jak se stát tímhle tohle, protože teďka v dnešní době se hodí vycházet ze své komfortní zóny. Furt ti to každý odhodlní. Takže je důležité, aby se zocelil jako člověk, musíš vycházet z komfortní zóny.
0: Tak. Je fakt, že ty vojny vlastně nám zrušily ty povinné.
2: No.
0: Co si ty o tom myslíš, o vojnách povinných? Měly by být, neměly by být?
1: Tak můj pohled jako vojáka je samozřejmě trochu zkreslený, bych řekl, nebo specifický. Já si myslím, že vojna povinná jako bývala v historii, už jako asi prostor tady proto není. Nicméně třeba nějaký jako velmi zkrácený kurz, který by ty lidi prostě naučil úplně základním věcem v délce prostě několika málo týdnů, si myslím, že by nebyl jako od věci. Spousta států už to takhle má. A že jo, prostě fakt by nešlo jako o to být tam měsíce a roky, ale prostě ve třech týdnech, ve čtyřech třeba prostě si sjet úplně nějaký základy, aby ten člověk i sám prostě sám pro sebe se naučil nějaký zajímavý věci.
2: A hlavně jako když do toho jdou, do aktivních záloh, sami i holky dobrovolně, tak jako to snad vydrží úplně každej, ne? Jako je to zase prostě překonat sám sebe. Takže děkujeme, že jsi nás na to jako upozornil, Kubo, a že jsi nám ukázal, že jako hrát si, že to není jako hra na vojáčky, ale že tam je jako, no protože spousta lidí to tak má, že jo? Že si řekne, jo, oni tam hrajou na vojáčky, když oni nejsou normální vojáci. To jsem slyšela několikrát takový názor. Jo. Ale takhle to není, že ne?
1: Jo, jako myslím si, že obecně ty aktivní zálohy jdou hodně nahoru, co se týče vnímání, jak třeba právě přímo z armády, že jako vojáci nás berou daleko líp než třeba před těma rokama, když jsem začínal. Je to taky kvůli tomu, že s nimi už v podstatě cvičíme hodně, aspoň u nás na těch bojových útvarech a je tam často malej rozdíl mezi tím, jestli ten voják je profesionál nebo AZ-ko. A myslím si, že i od těch lidí teďka je vidět větší zájem o to do té armády vstupovat, nebo třeba středoškolský vojenský cvičení, co se teďka rozjelo minulý rok, o to je velký, velký zájem a je to super.
0: A milí posluchači, jestli vy jste si mysleli o vojácích, že jsou to zelené gumy nebo zelené hlavy, jak se o vás často říká, tak doufám, že jste se spletli, ne doufám, že jste se spletli, ale že jsme vás vyvedli z omilu, protože tohle je naprosto chytrý, dobrý borec, sympaťák navíc a ještě navíc nás chrání, když něco přijde. Poručík Jakub Ondrušek byl naším dnešním hostem. Moc děkujeme, Kubo, a věřím, že nebudeš nikde potřeba, ale kdyby náhodou, tak děkujeme.
1: Taky díky za pozvání a mějte se.
2: Díky, ahoj.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.

0: Cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: A zeď. Pip, pip.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tak, máme za sebou základy výcviku. Středeční odpolední show bude pokračovat, ale už jenom pod taktovkou Peti, protože já jsem znamen po tady tom výcviku. Kuba Ondrušek byl naším hostem, poručík, který je v aktivních zálohách, a myslím si, že to byl velmi, velmi bohatý rozhovor. Určitě vám stříhneme záznam, pokud se to nestihli, a hodíme na naše webovky hitradiocitybrno.cz. Teď ale společně jdeme omrknout situaci na silnicích. Pozor, na Blanensku trasa Letovice, Slatina, u Novičí zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. No a v Brně v ulici Úvoz na křižovatce Stvrdého došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, blokuje nám to jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
6: Pipit.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, řekne mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
13: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
12: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je asi o čtvrtinu méně než před 20 lety. Nicméně v Evropě dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije skoro dvojnásobek unijního průměru, což je necelých 70 litrů na osobu ročně. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září vzrostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Inflaci dosud brzdily hlavně levné potraviny. Výrazné zdražení pohonných hmot, energií a služeb už ale nestíhají kompenzovat. Hokejisté Pardubic se dnes večer v pátém kole Ligy mistrů představí v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát večer ve čtvrt na devět. S Dynamem do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka.
0: A po Báře a po zprávách také dispečer dopravního podniku města Brna Martin Koudelka. Martine, hezké odpoledne ještě jednou. Ahoj.
14: Ahoj Davide a Peťo.
0: Šaliny se nám spožďovaly. Uklidnilo se to malinko?
14: No, řekl bych, že to je jedna z pozitivních zpráv dnešního odpoledne, že s postupujícím časem už postupně dochází i ke stabilizaci provozu především na těch tramvajových linkách, takže lze říci, že na tramvajových linkách už víceméně teďka jezdíte bez spoždění nebo bez nějakých zásadních spoždění.
15: A jak to vypadá v Komárově?
14: No, v Komárově, tam před autobusových linek ta situace je o něco málo horší. Tam vzhledem k té již dnes několikrát avizované uzavírce na ulici Kšírově ty kolony neubývají, takže aktuálně nám tam linky 40, 49, 50 a E50 jezdí se zpožděním až 25 minut.
0: A hodně živo bude v těch následujících dnech také v okolí brněnského výstaviště. Dopravní podnik má ale řešení, že jo?
14: Určitě, dopravní podnik jako vždy má nějaké řešení. To řešení spočívá v tom opatření, že až vlastně do pátku, kdy mezinárodní strojinský veletrh končí, budou v provozu posilové tramvajové linky P1 a P2, které vlastně v případě linky P1 budou v provozu od 8.30 do 17 hodin a v případě linky P2 od 8.30 do 13 hodin.
0: Martin Koudelka z dispečinku dopravního podniku města Brna měl pro nás velmi důležité informace a my mu za ně moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy. Ahoj.
2: Díky, Marťo, ahoj.
14: Mějte se moc krásně. Jasně, děkuju, ahoj.
0: Tak se... co to babí léto?
2: No babí léto létuje, dneska až do večera, až nám zapadne sluníčko 18 hodin a 20 minut, tak dolétuje, protože ve čtvrtek zítra má být úplně zataženo a to má být celý den, jo. Ale jako víte, jak to je, ono se to může 10krát změnit, každopádně. Pravda je taková, že večer má dokonce i pršet, má být 21 stupňů. A
0: jako
2: ten
0: dneska?
2: Ne, zítra jsem
0: říkala. Jo, zítra.
2: Zítra.
0: Jsem se lekl.
2: Ale co je dobrá zpráva, v pátek sice bude 16 stupňů, to je ta horší zpráva, ta lepší je, že dopoledne úplně jasno, odpoledne polojasno.
0: Hit Radio City Brno. A dobrou zprávou také je, že zůstáváme my dva, poslední společná hodina pro dnešek, pro středu 7. října. David Peťa, čau.
2: Čau.
0: Rehab, Ina, Saš, touhle muzikou vykopáváme další hoďku.

0: John Legend, Hit Radio City Brno. A já už jsem tady malinko jako napověděl, o čem bude řeč. Protože když už nám hraje tady jedna legenda, Legend, jo, ty si tady střídáš mikrofony a já tady mám co s tím dělat.
1: Tak
0: jako?
1: aby si nevydechnul zbytečně.
0: Tak pak si sedneš ke dvojce, pak jednou si sedneš ke trojce a já to tady musím všecko zapínat.
1: Ale to je důležitý, máš každých 30 minut stávat, tak.
0: No, tak prosím pěkně. O legendách to bude také o tomto víkendu, pokud se nepletu, a to v Technickém muzeu v Brně 10. října, to je tahle sobota. A tahle sobota bude v hlavní budově muzea patřit videohrám, legendárním videohrám. No a jistě si vzpomenete taky na legendární znělku tady tohle.
2: EA Sports, it's in the game.
0: Znáš to? Připomíná ti to něco?
1: Jo, jasně, že jo, protože to hrál brácha, ale já jsem to vždycky slyšel jako EA Sports, in the cage.
0: Jo.
1: Ale ono to je jako něco jiného.
0: No to je EA Sports, it's in the game.
1: Jo, it's in the game, no.
0: No a pozor, já jsem to měl vždycky na začátku všech NHL-ek, to znamená, já jsem pařil na počítači NHL-ko a vždycky to takhle začínalo. Takže já jsem se úplně teďka vrátil do dětství, pokud byste si chtěli zapařit i vy a zahrát NHL 2008. Chápeš to?
1: Ohoho.
0: To je nestárnoucí hokejová klasika NHL 2008. Ta grafika bude úplně šílená, ta bude úplně strašná, když to srovnáš s tím, kam se to posunulo za těch x let.
1: Teďka už ty ksichtíky vypadají jako reálný, že? Ale co se týče jiné hry, co bych si zahrála já a možná, že holky se mnou budou souhlasit, já jsem milovala Bomberman.
0: To nevím, co je.
1: Ne, ale
0: možná,
1: to
0: kdybych to viděl. Bomberman.
1: To byla první hra, kterou já jsem kdy hrála na počítači.
0: A jo, pamatuju si to.
1: A že jsem jich moc nehrála, ale tohle byla první.
0: Tam rupaly ty bomby.
1: Ano, no to jsem vždycky dala, počkala si ho, buch.
0: Pokud jste měli rádi něco jiného, třeba Tetris, tak můžete dokázat, jak umíte rychle skládat a jak chytře umíte skládat Tetris, nebo bulánky si můžete zahrát. Hrála z bulánky?
1: Ne, to zase nevím já.
0: To bylo boží, to byly takové ty polštářky, které střílely po sobě a měly několik životů, to bylo super. No, takže já v sobotu, kdybych já jen měl čas v tu sobotu.
1: No jestli vy máte, tak šupky, dubky, běžte tam zavzpomínat.
0: Tak. Let's go.

0: ale vlastně i kdykoliv, třeba i v pondělí odpoledne musí do akce strážníci Městské policie Brno. Máme tady opět Markétu Skřivánkovou, mluvčí Městské policie Brno, protože ta má pro nás případ, kdy nějakému sousedovi v Bystrci se něco nezdálo, slyšel z nějakou jinou bytu naléhavé volání o pomoc a tak zavolal strážníky. Tak co se komu stalo, Marky?
1: Z horních pater zaslechl starší ženu, která si dožadovala pomoci. Když s ní strážníci navázali kontakt zpoza dveří, se jim slabým hlasem snažila vysvětlit, že se jí špatně dýchá. Postěžovala si také na bolest na hrudi, která jí znemožňovala jakýkoliv pohyb.
2: Takže strážníci přijeli na místo a jak postupovali?
1: Z obavy o její zdraví se hlídka rozhodla otevřít dveře bytu planžetou. 64letou ženu tak zakrátko našla v jednom z pokojů. Bylo jí evidentně špatně a nebyla schopná vstát. Strážníkům vysvětlila, že potíže s dýcháním má už několikátý den a postupně se zhoršují. Hlídka proto okamžitě vyrozuměla záchrannou službu. Ještě než zdravotníci převezli ženu po prvotním ošetření do nemocnice, strážníci zkontrolovali, zda jsou všechny spotřebiče v bytě vypnuté, okna zavřená a klíče od zamčeného bytu předali osádce sanitky.
0: Market, děkujeme z městské policie, no a my asi hlavně poděkujeme nejenom strážníkům za rychlé vyřešení této situace, ale hlavně všímavému sousedovi, to je no, to nejdůležitější.
2: Že vám to není lhostejné, takže za to my děkujeme.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
18: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.
21: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
24: Dobré ráno.
23: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
24: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
23: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
24: -3.
23: -3 a neparkuješ vedle mě.
24: No bylo tam, jaký máš auto?
23: Černý auto.
24: Tak to bylo?
23: Fakt?
24: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
23: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho. Já mám podepsaný auto, tím autem teďka.
24: Podepsal jsem ti to blatníkem.
22: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Lost Frequencies Reality, další hit z playlistu Hitrádia City Brno, vaše odpolední show David Peťa. A teď tak trošku taky Jerry, Tom a Jerry.
1: Tom a Jerry, jo.
0: Jerry byla totiž myš a my se o myších budeme bavit, takže jestli se štítíte, bojíte myší, tak se budete bát ještě víc.
1: No jako hlavně ty myšičky, aby jako nevyhynuly, proto podnikají kroky ve Velké Británii. Jsem slyšela, že tam teďka hledají třeba nějakých 20 rodin nebo 20 dětí, aby jako to udělali děti, aby se přiučili, jak jako podporovat přírodu a tak. A každá rodinka dostane samce a samici myšky, jo? A prostě cíl je to odchovat a potom vypustit do přírody.
0: A co když si zvyknou na tu rodinnou domácí pohodu?
1: No, tak už to nebude myška, ale bude to Jerry.
0: No a ty jsi vychovávala taky jednu takovou myš, jsem slyšel.
1: Já doufám, že to nebude slyšet někdo, kdo nemá, jo, ale mě nechtěli dovolit žádné zvířátko doma. Tak já jsem si potají vzala myšku, jo, dala jsem ji vedle do místnosti.
0: Kde jsi chytila, prosím tě?
1: Já jsem ji koupila ve Zverimexu.
0: Ty jsi koupila ve Zverimexu myš?
1: Ano,
0: takže takovou... lidi vypuzí z baráku, aby se jí zbavili.
1: A já jsem
0: a
1: si koupila.
0: A ty koupíš ve Zverimexu a... potají.
1: No podle mě ta myška byla potrava pro hada nějakýho, ale já jsem ji ušetřila, no, vlastně neušetřila a já jsem si koupila, no jenom, že ona mi utekla, jo.
0: Aha.
1: A za nějaké tři dny sousedka se baví s mojí mamkou a Jindři, představ si, Tonda našel myš, on jí musel majznout tou botou, no a bylo po myšce.
0: Bylo po domácím mazlíčkovi.
1: No, tak už jsem myš pak nikdy nekoupila.
0: Každopádně, pokud byste chtěli vy se zbavit svých myší, tak se ozvěte tedy někomu z Velké Británie, protože se jim ty myše asi budou hodit.
1: A kdybyste chtěli, nebo takhle, já napíšu do Velké Británie, ať přijdou k nám na koliště do parku, tam je těch, ne myši, ale potkanů taky dost.

0: David Vagueta, tedy Swim, Stones and Die, vaše Hit Radio City Brno. Vagueta třeba už je na vašem talířku, protože už máme přece jen 17.44, 3 čtvrtě na 6 a už třeba máte i hlad, že jo, od oběda daleko.
1: Od oběda daleko. Když máte hlad, tak jako přemýšlím, jak bych to jako napojil. Dejte si jídlo, a nebo se podívejte na moc salámu na nožičkách.
0: Povídej, co tím myslíš?
1: No protože, vemte si Paříž, taková honosná, elegantní země, jo. Teďka pár dnů zpátky tam skončil jejich Fashion Week, jo. A teďka je vyměnili, Fashion Week vyměnil takový Paris Sausage Bowl, jo. Doslova takový parkový pochod jezevčíků.
0: No, takže jezevčíci, ty myslíš, tady mluvíš o jezevčíka, já jsem myslel, že o nějakých uzeninách teda.
1: Ne. Já mluvím o psech. Ale tak to, že se tomu říká salám na nožičkách, jasný. Ale já jako je nechci urazit, mně se starší líbí jezevčící.
0: Ty máš vytetovaného jezevčíka, nemáš?
1: Já mám saláma vytetovaný, salamopsa. Takže jezevčíka mám vytetovaného na noze, ano.
0: Mm-hmm. No a co teda tam dělali ti jezevčíci?
1: No oni tam pochodovali po Champs-Élysées, jo? Oh, a úkol je jasný.
0: Je to tak.
1: No. Je to tak. Oni tam pochodovali z jednoho prostého důvodu, aby se jako vybrali nějaké penízky na týrané jezevčíky, případně tak jako další pejsky, což je super, že se to neděje jenom u nás tady, no, že tady to bylo na Vinohradech, běh pro útulky, a děje se to všude na světě. Prostě ty zvířátka nám nejsou lhostejní, což je dobře.
0: A vy nám taky nejste lhostejní, a proto vám nabídneme další skvostné pecky z našeho playlistu Mel Smith.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Já jsem nevinný. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na soutěž.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Kam utíkáš?
20: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
19: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
20: A rolety mají taky?
19: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
20: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
21: H plus M, studio stínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
22: www.ham.cz.
23: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
24: Lásko, jaký bys chtěla auto?
25: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
24: Ale já myslel, jakou barvu.
25: Barvu? Je tak to nevím.
24: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
26: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City Brno.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: takhle zní Hit Radio City Brno těsně před 18. hodinou, což je čas, kdy vás opustíme my dva, David, Peťa. No ale byla by škoda si nepřipomenout ještě jedno velké sportovní české výročí a týká se to hokejové legendy, hokejového boha Jaromíra Jágra. Teď si tipni, jo? Ten frajer ještě pořád jakoby hraje, ještě oficiálně neukončil kariéru. Kdy si myslíš, že vstřelil první gól v NHL?
1: No tak to je výborná otázka tohle. Nevím, tak třeba 1900... 89.
0: Narodil se 72. 1989. V únoru příští rok mu bude 55. Ještě pořád hraje. Kolik říkáš ten rok?
1: 89.
0: No jsi blízko. Jo? 1990. Chápeš to? První gól v NHL roku 1990. My dva jsme ještě nebyli na světě.
1: Ne, my jsme byli na houbách.
0: Čtyři roky předtím, než se narodila. A on už řádil v NHL a už měl před sebou prostě bohatou, slibnou, hvězdnou kariéru. To je, a ještě pořád hraje. To je nad člověk.
1: A hlavně on prostě udává trendy jako i co se týče vlasové stylistiky, že jo? Teď od něj vzniklo vepředu party, vzadu business.
0: Klasický Jágrův mulet. A teď se to vrací zase.
1: Jo.
0: Každopádně můžeme Jágra považovat za takového nad člověka.
1: Je.
0: Takový jako robot. Mimochodem o robotech to bude i v zítřejší odpolední show. Tak si nás zapněte, budeme se na vás těšit.
1: Ahoj, hezký večer.
0: A když Jágr, tak tady jedna malá vzpomínka na ten jeho první gól v nejslavnější hokejové lize. Jim Johnson shot, save, rebound, score! Jágr gets the goal!
2: His first National Hockey League goal. Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Židenicích v Kosmákově ulici v úseku mezi Tausikovou a Svatoplukovou je uzavřena vozovka. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
10: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
9: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Do rána polojasno nebo skoro jasno a také mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů, na Moravě ještě tepleji. V Čechách pod mrakem postupně přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě polojasno. Nejvyšší teploty na západě i severu 16 až 20, jinak kolem 22 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Postupně se rozfouká čerstvý severozápadní vítr.
11: Severozápadní vítr je krutý, no nic, dámy a pánové, hezký večer, s vámi Kateřina Pechová a společně se opět vydáme na cestu časem do toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A přísahám, i dneska to bude velkolepý. Hned na začátek, tahle nádherná věc. Right, said Fred, don't talk, just kiss.

Skvělej song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Rádiu. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo? Ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. To je top 10, prosím vás. To je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím. Ale je to skvělý. Jo, tak připomeňte si to dneska, jo? Jenom si tak jako řekněte, žiju v 9. nejlepší zemi světa. A to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě teď.

0: Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Už za chvíli.
1: Vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
10: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Moje ruka!
13: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
14: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.cz.
18: Viděl jsi to?
19: A co, jako?
18: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
19: No má bejt.
18: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
19: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
18: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
19: Radši dopí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako no.

0: Váláhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
1: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle je prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. To je s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak že vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin. Ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já jí sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. A právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty bramburky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty bramburky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí. K tomu Macarena, Los Del Rio, jdeme na to.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Podzim si rádiem. Zlepši si náladu.

0: Oblast, jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo? Uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď se nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu, ne, my totiž máme, co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie, I Want It All, nebo Richard Miller, už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvetačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavité ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavité, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Hranicích u Chebu za 3 157 300 korun, byt 3KK v Týnu nad Bečvou za 3 800 000, rodinný dům ve Švihově u Klatov za 6 180 000, rodinný dům v Jeseníku nad Odrou za 4 499 000 a rodinný dům ve Vlašimi za 4 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
13: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
14: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
13: No jako já!
14: Oční klinika Oftal.
13: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
15: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru.
16: Máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
15: Hotel Pegas.cz.
17: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
20: Pivotéka Better.
7: Ne, Škopek, má teď nově VTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop VTN-škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
20: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Commerzbanka.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Hitrádio.
3: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Ten Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuřima, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Sedmá hodina je tu, přeju vám krásný večer, dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď jsou tu ATB.

Life a Black v éteru Hitrádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. No, je to tím, že jsme víc doma a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasný. No, údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně v červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit

0: Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer. A ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
8: No, pneumatiku.
7: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
8: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
9: Pneubos.cz. Váš spolehlivý dodavatel pneumatik. Sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
10: Od výkopu až po klíč. Co to je?
11: To je Stalpe.
10: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
12: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
13: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
12: No jako já!
13: Oční klinika Oftal.
12: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

Fajnovsko s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo, neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč. Ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohlaďte svůj gauč, pohlaďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver Bellissima. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takovej comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Hit Radio.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Prýglu.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rýzí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeu města Brna.
3: Hezký večer, je 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová a před námi další songy z 80., 90. a taky milénia. Tohle už je Jennifer Page a její

Sean Paul, jste s Hitradiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďko je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je, prosím, pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano. Teď víme, že i oranžový žralok existuje. Ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

0: This is your night a Ember v Eteru Hit Rádia. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burgh. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo? A ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní ten zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že jo. A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů. Jo? Třeba nedostatek gravitace. To možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

0: Sabrina a Voice, jste s Hit Rádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý songy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a ahoj.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a i v netech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: do Králova pole. Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: paráda, já vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej. Kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno.cz.

0: od srdce belabel.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
3: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: od srdce belabel.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

0: svet nevidel. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio City Brno.

0: Vyřešte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Já vidím!
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
9: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
11: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
12: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
14: Kudy?
13: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
15: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
16: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepší si náladu.
0: Hit Radio City Brno.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
12: Kudy?
11: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
13: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Spielberg na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City Brno.

0: si si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.